0: pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
1: Jaho, ne, Čoko.
2: To má po tobě.
3: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajvky.
1: Tutti frutti.
4: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
2: Vybrali jste si dobře?
1: Já.
5: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
6: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
7: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
1: Tati, co je tohle za auto?
8: Taková moje srdcovka.
4: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
1: Nebo pro tebe, tati.
9: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
10: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
11: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
12: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
11: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
12: Jo, grill.
13: Home Credit. Pro lepší příběhy.
14: Je. Yeah.
15: Řekni heslo.
16: Opavia.
15: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
17: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
18: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
19: V datártu objednám.
20: A na půl hoďky vzarma vyzvednu.
21: Přijďte za.
22: Vyzkoušejte Richard taky a objednejte si tablet Lenovo s celodenní výdrží. Datart.
23: Každý rodič umí něco jedinečného. Máma. Mluvit dětskou řečí.
24: To umí maminka.
25: Dát ti pocit výjimečnosti. To umí tatínek.
23: A podporovat tvůj zdravý vývoj. To umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
26: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
27: Kauflandu již od středy Superkauf. Jablka Gala kilo za 22,90. Kápurland kuřecí prsa s kostí kilo za 99,90. A král sýrů Hermelín 2 kusy v balení za 59,90. Kaufland.
28: Broker!
0: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
2: Tati, promiň, ujel mi bus.
3: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Síla zprotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík.

0: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu. Užijte si extra nabídku každý týden.
1: Ve spolupráci se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky různé druhy 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90. Kaufland.
2: Yeah. Středa, středa, středa.
3: Řekni heslo.
2: Opavia.
3: Minizvyky po našem středeční.

0: videohry. Opavia, odrobek víc spolu.
1: Tak zase ve středu.
2: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
4: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
5: Na to nezbylo. A řešit půjčku, to máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
4: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
5: Jo, grill.
6: Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Síla zkrotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík.
8: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
9: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
10: Tati, promiň, ujel mi boss.
11: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými. Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
2: Allegro!
3: Allegro!
4: To musím také vyzkoušet!
2: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
5: A mají i tuhle megatelku.
6: A věci do školy. A ještě něco?
4: Skoro všechno, tenhle kanon!
7: A co hudební nástroje?
0: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
8: Tati, co je tohle za auto?
9: Taková moje srdcovka.
0: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
8: Nebo pro tebe, tati.
0: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
10: OK, všichni, jdeme na to.
11: Pojďme mluvit o vlasech.
12: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
11: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
12: Potřebuji účes, který vydrží.
13: Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
14: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
15: Každý rodič umí něco jedinečného.
16: Mama, mluvit dětskou řečí,
17: to umí maminka.
18: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
15: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
19: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti. This

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
2: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
3: Jaho. Ne. Čoko.
4: To má po tobě.
5: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u rajivky.
3: To ty fruty.
6: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
4: Vybrali jste si dobře?
3: Já.
7: V Kauflandu již od středy Superkauf. Jablka Gala kilo za 22,90. Kápurland kuřecí prsa s kostí kilo za 99,90. A Král sýrů Hermelín dva kusy v balení za 59,90. Kaufland.
8: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
3: Tati, co je tohle za auto?
9: Taková moje srdcovka.
10: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
3: Nebo pro tebe, tati.
11: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
12: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
13: Nové tělové sérum Nivea Repair & Care, vyvinuté ve spolupráci s dermatology, pomáhá obnovovat 5 známek suché pokožky již od prvního použití. Účinné složení posiluje kožní bariéru a poskytuje až 72 hodin hydratace. Vyzkoušejte řadu Nivea Repair & Care pro suchou pokožku.
14: Každý rodič umí něco jedinečného.
15: Mama. Mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
16: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
14: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
17: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
18: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
19: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
18: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
19: Jo, grill.
20: Home Credit. Pro lepší příběhy.
21: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
22: Je. Řekni heslo.
23: Opavia.
24: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
25: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
26: Allegro! Allegro!
25: To musím také vyzkoušet!
0: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
1: A mají i tuhle megatelku.
2: A věci do školy. A ještě něco?
9: Skoro všechno, tenhle kanón!
0: A co hudební nástroje?
22: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
23: Tati, promiň, ujel mi boss.
26: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Síla zkrotí každý nečas. Prefa, silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa, silná jako bík.

Čas ubíhá pomalu, koukám do ulice, letadlo na nebi září. Kam asi míří, až lidi vystoupí, budou se opíjet na nočních plážích. Budou se milovat, chytí se horizont za mořem jako tvý víčka. Rád bych tvý tělo, jak sochu z mramoru na slunci dlaněmi hýčkal. Dašky mám zbalený, nádobí v řezu se hromadí a kafe stydne. Říkám si odjedu, ale ne bez tebe na konci tohohle týdne. Něco mě tlačí, říká, odejdi, zažij všechny ty místa. Tam, kde pak lodě vyráží do světa, touhami vonící přístav. A ty právě spíš.

Horký jsou noci, jak písek na pláži, slyším ozvěny města. Myšlenky utíkají za tebou, nevím, jak s nimi, Sáro, mám přestat. Já zažil tu stahy, co netíží, přichází jak vlny a zase mizí. Já bych pochopil, že je to iluze, co je mi kompletně cizí. Každá skladba brzy dohraje, naší si přehrávám věčně. Někdy člověk udělá chyby, i když je udělat nechce. Říkala si v ráji, narazíš na sebe, před sebou nedá se utíct. Měla si pravdu, bylo to šíleně bláhový a já to zkusil. A nejde mi tu spát, mám tě stále rád.

Bass.

0: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu. Užijte si extra nabídku každý týden.
1: Ve spolupráci se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky různé druhy 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90. Kaufland.
2: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
3: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
5: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
6: Tati, promiň, ujel mi bos.
7: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Zkrotí každý nečas. Prefa, silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa, silná jako bík.
2: V Datártu objednám.
3: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
4: Přijďte zás!
2: To byl Richard!
5: Objevte chytrý robotický vysavač Dyson. Pozná nečistoty a ví jak na ně. Datárt.
6: Tati, co je tohle za auto?
7: Taková moje srdcovka.
8: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
6: Nebo pro tebe, tati.
9: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
10: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
11: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Středa, středa, středa.
13: Řekni heslo.
12: Opávia.
13: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opávia. Odrobek víc spolu.
12: Tak zase ve středu.
14: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
15: Na to nezbylo. A řešit půjčku. To máš papírování, vysvětlování, čekání. To je na dlouhý lokte.
14: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
15: Jo, grill.
14: Home Credit. Pro lepší příběhy.
16: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru. Nulka.
17: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
18: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
19: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
20: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.

Mam sumę, mam dublin.

traky, je a čáda, viděl Bosnu i z kopé domů. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém. Klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam, na všechno dost času jsem Bulhar.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. 3 vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
2: Jaho. Ne. Čoko.
3: To má po tobě.
4: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
2: To ty fruty.
5: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
3: Vybrali jste si dobře?
2: Já.
6: V Kauflandu již od středy Superkauf. Jablka Gala kilo za 22,90. Kápurland kuřecí prsa s kostí kilo za 99,90. A Král sýrů Hermelín 2 kusy v balení za 59,90. Kaufland.
7: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
8: Každý rodič umí něco jedinečného. Mama, mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
9: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
8: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
10: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
11: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
10: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
11: Jo, grill.
12: Home Credit. Pro lepší příběhy.
13: Síla zkrotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík.
14: Tati, promiň, ujel mi bos.
15: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
2: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
3: Tati, co je tohle za auto?
4: Taková moje srdcovka.
5: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
3: Nebo pro tebe, tati.
6: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
7: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
8: Broken! Ever since I started wearing hands-free glide step Skechers slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers slip-ins.
9: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první 2 měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
10: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
11: Allegro!
10: Allegro! To musím také vyzkoušet!
11: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
12: A mají i tuhle megatelku.
13: A věci do školy. A ještě něco?
10: Skoro všechno, tenhle kanón!
14: A co hudební nástroje?
15: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
16: Je. Yeah.
17: Řekni heslo.
18: Opavia.
19: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.

0: Středa, středa, středa.
1: Řekni heslo.
0: Opávia.
1: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opávia. Odrobek víc spolu.
0: Tak zase ve středu.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu. Užijte si extra nabídku každý týden.
3: Ve spolupráci se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky různé druhy 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90. Kaufland.
4: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
5: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
6: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Maxitrat prací prášek 50 pracích dávek za novou běžnou cenu 119,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Síla zkrotí každý nečas. Prefa, silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa, silná jako bík.
8: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
9: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
10: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
11: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
13: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
14: Tati, co je tohle za auto?
15: Taková moje srdcovka.
16: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
14: Nebo pro tebe, tati.
17: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
18: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria?

0: Léčení alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor FreeStyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
1: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
2: Na to nezbylo. Řešit půjčku. To máš papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
1: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
2: Jo, grill.
3: Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
5: Tati, promiň, ujel mi bos.
6: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
2: V Datartu objednám.
3: A na půl hoďky vzarma vyzvednu.
4: Přijďte zas!
5: To byl Richard!
6: Vyzkoušejte Richard taky a objednejte si tablet Lenovo s celodenní výdrží. Data.

0: co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. Tři vrstvy křupavé oplaky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
3: Jaho, ne, Čoko.
4: To má po tobě.
5: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
6: To ty fruty.
7: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
4: Vybrali jste si dobře?
6: Já.
8: V Kauflandu již od středy Superkauf. Jablka Gala kilo za 22,90. Kápurland kuřecí prsa s kostí kilo za 99,90. A král sýrů Hermelín dva kusy v balení za 59,90. Kaufland.
9: Síla zkrotí každý nečas. Prefa, silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa, silná jako bík.
10: V datártu objednám
11: a na půl hoďky zdarma vyzvednu.
12: Přijďte zas!
10: To byl Richard!
13: Objevte chytrý robotický vysavač Dyson. Pozná nečistoty a ví jak na ně. Datárt.
14: Tati, promiň, ujel mi bos.
15: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Je.
2: Řekni heslo.
3: Opavia.
4: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
5: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
6: Na to nezbylo. A řešit půjčku. To máš papírování, vysvětlování, čekání. To je na dlouhý lokte.
5: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
6: Jo, grill.
7: Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
9: Allegro!
8: Allegro! To musím také vyzkoušet!
9: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců. A mají i tuhle megatelku.
10: A věci do školy. A ještě něco?
8: Skoro všechno, tenhle kanón!
9: A co hudební nástroje?
11: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
12: Tati, co je tohle za auto?
13: Taková moje srdcovka.
14: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
12: Nebo pro tebe, tati.
15: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
16: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
17: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
18: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první 2 měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
19: Každý rodič umí něco jedinečného.
20: Mama, mluvit dětskou řečí,
21: to umí maminka.
22: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
23: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
24: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.

0: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu. Užijte si extra nabídku každý týden.
1: Ve spolupráci se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky různé druhy 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90. Kaufland.
2: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
3: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
4: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Středa, středa, středa.
7: Řekni heslo.
6: Opavia.
7: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
6: Tak zase ve středu.
8: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
9: Uzavřete spolu.

0: spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
2: Tati, co je tohle za auto?
3: Taková moje srdcovka.
4: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
2: Nebo pro tebe, tati.
5: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
6: Síla zkrotí každý nečas. Prefa. Silná hliníková střecha se zárukou 40 let. Odolná při každém počasí. Prefa. Silná jako bík.
7: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
8: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
9: Tati, promiň, ujel mi bos.
10: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
2: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
1: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
2: Jo, grill.
3: Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
5: A přibyly i novinky. Miniklub a hravé sušenky ABC. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
6: V datártu objednám.
7: A na půl hoďky vzarma vyzvednu.
8: Přijďte zas!
6: To byl Richard!
9: Vyzkoušejte Richard taky a objednejte si tablet Lenovo s celodenní výdrží. Datárt.
10: Ever since I started wearing hands-free glide step Skechers slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers slip-ins.

What?

0: Jedinečná akce v Tetě. Sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Nebo garance ceny na tablety Somat Giga Plus za 299,90. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
1: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 tisíc korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden losos filet z kůží za 28,90, krolevsky plátky za 29,90 a krušovice desítka nebo hořké nealko za 14,90. Byla.
3: Jaho, ne, čoko.
4: To má po tobě.
5: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajvky.
3: Tutti frutti.
6: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
4: Vybrali jste si dobře?
3: Já.
7: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
8: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
9: Ano. Ano. Ano.
8: A tohle?
9: Mm-hmm.
8: A tohle?
10: Ano.
11: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: A tohle?
9: Ano.
11: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
3: Tati, co je tohle za auto?
12: Taková moje srdcovka.
13: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
3: Nebo pro tebe, tati.
14: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
15: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: V Datártu objednám.
17: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
18: Přijďte za.
16: To byl Richard.
19: Vyzkoušejte Richard taky a objednejte si tablet Lenovo s celodenní výdrží. Datart.
13: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
3: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
7: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí?
0: Hele, jedna, dva, tři, čtyři, pět, kolik bylo?
18: A běhej, rozpohybost třeba.
9: Stáhněte si aplikaci Smart Broker a investujte raději do akcí, fondů i ETF. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
4: Já ti nevím.
6: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
4: No jasně, že jo. E.ON.
8: Dobrý den.
6: Dobrý den. Jste tu dlouho?
8: Už přes 20 let.
16: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Proklid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
12: Má to smysl. Třiďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
5: Čeče, makáme cementí!
12: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu, nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.
14: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
2: Lékař mi vysvětlil, že hubnout...

0: chudnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout-jde. Bujon od Vitany, to je základ. Pro chutnější vývar? Kuskus?
1: Nebo hovězí po burgundsku?
0: Vitana. A všechno dobře dopadne.
2: Očko tě zve do kina.
3: This is Odin. He's a highly trained combat canine.
4: Good job, buddy.
3: I'll give you home.
4: Oh, nice. Stay on me, bud.
5: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
2: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
3: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.
4: Nová dobrodružství z Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
5: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
6: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
5: V Lidlu víme, že pro to nejlepší nemusíš daleko. To nejlepší máme u nás doma. Od čtvrtka v Lidlu najdete kachnu v ceně 89,90 za 1 kg. Ajdam za 12,90. A Pilsner Urquell Retro edici za 25,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 tisíc korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden hroznové víno bílé za 22,90, Franz Josef Tuňák steak od 2 kusů 38,90 za kus a Božkov standard za 99,90. Bila.
9: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
10: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
11: Ano. Ano. Ano.
10: A tohle?
11: Mm-hmm.
10: A tohle?
12: Ano.
13: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
10: A tohle?
11: Ano.
13: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
14: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
15: Jasněčka!
14: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
16: Má to smysl. Přijďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
17: Čeče, makáme cementí!
16: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.
18: Já ti nevím.
19: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
20: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
19: Dobrý den. Jste tu dlouho?
20: Už přes 20 let.
13: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
21: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
22: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
23: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
24: Kulma!
25: To vyřeším. Mám Richard.
12: Kdo to natočil?
15: Kulmas Datartu.
17: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Tati, co je tohle za auto?
12: Taková moje srdcovka.
24: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu

0: Pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou. Nebo potřebují dodat trochu odvahy.
1: Nebo pro tebe, tati.
2: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.

0: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
1: Na na na na na na na na na.
2: Každé pondělí a úterý.
3: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
2: Je tu Koťák.
4: Jo.
2: A nálož hostů.
5: Zvláštní otázka.
2: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
6: Ne, boží, ano, ano.
7: Ňoky, pene, spagety.
8: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
2: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

somebody? Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray, are you?

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Jaho, ne. Čoko.
2: To má po tobě.
3: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
1: To ty fruty.
4: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
2: Vybrali jste si dobře?
5: Já. Přijďte si do Byly pro ještě výhodnější čerstvost. Právě teď jablko Gala Česká farma jen za 29,90 a nebo hermelín od 2 kusů jen za 29,90 za kus a vepřová panenka jen za 129,90. Byla.
6: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. 3 vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
7: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první 2 měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
8: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
9: Ano. Ano. Ano.
8: A tohle?
9: Mm-hmm.
8: A tohle?
10: Ano.
11: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: A tohle?
9: Ano.
11: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
12: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
13: V Datártu objednám a za půl hoďky zdarma vyzvednu.
14: Přijďte za.
15: Objevte chytrý robotický vysavač Dyson. Pozná nečistoty a ví jak na ně. Datard.
16: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
17: Přemku? Jenom jsem z okresu.
18: Z finančáku?
19: Tomu nekvůli, ty fakt už zahnuj.
18: Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
17: Přijde, jenom přijde. Nezlobte se, ale manžel někde polituje, no.
20: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
21: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
20: Fio.
22: Má to smysl. Přijďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
23: Čeče, makáme cementí!
22: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.
24: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Bright Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
25: Ah, to byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
26: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
20: Já ti nevím. To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
27: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
20: Dobrý den. Jste tu dlouho?
27: Už přes 20 let.
0: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
1: Bujon od Vitany, to je základ. Pro chutnější vývar. Kuskus.
2: Nebo hovězí po burgundsku.
1: Vitana. A všechno dobře dopadne.
3: Tati, co je tohle za auto?
4: Taková moje srdcovka.
5: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přijít.

0: brzy se rozrostou? Nebo potřebují dodat trochu odvahy?
1: Nebo pro tebe, tati.
2: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.

0: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
1: Na na na na na na na na na.
2: Každé pondělí a úterý
3: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
2: Je tu Koťák.
4: Jo.
2: A nálož hostů,
5: známe otázka,
2: se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
6: Ne, boží, ano, ano.
7: Ňoky, pere, spagety.
8: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
2: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první 2 měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
2: Výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
3: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.
4: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 tisíc korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Jarka v sledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl. To se vyplatí.
6: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
7: Maximální úspora v Tetě. Sleva 50% na celé značky Colgate a Palmolive. Třeba zubní pasty pod 15 korun. Nebo sprchové gely pod 30 korun. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
8: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
9: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256-gigovým úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
10: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
11: Brev zná jednodušší způsob.
12: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čistící účinek.
11: Non-stop čistý.
13: A svěží.
12: Nový Brev Color Auto Active.
14: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
15: Tento týden losos filet s kůží za 28,90, królevsky plátky za 29,90 a krušovice desítka nebo hořké nealko za 14,90. Byla.
16: Tati, co je tohle za auto?
17: Taková moje srdcovka.
18: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
16: Nebo pro tebe, tati.
19: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
20: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
21: Ano. Ano. Ano.
20: A tohle?
21: Mm-hmm.
20: A tohle?
22: Ano.
23: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
20: A tohle?
21: Ano.
23: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
24: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
25: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji výnos Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Výnos.
26: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
27: Kulma.
28: To vyřeším. Mám Richard.
27: Přijďte zas.
28: Díky.
0: to natočil?
28: Kulma z Datartu.
1: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Nová dobrodružství Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
3: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, to asi u tebe?
4: No jo, přišla na snídani.
3: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Teplný čerpadlo.
4: Dobrý nápad.

0: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
1: Až 70%.
0: No, a to je pěkný. To je pěkný?
2: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
3: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
4: Na na na na na na na na na.
5: Každé pondělí a úterý.
6: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
5: Je tu Koťák. A nálož hostů.
7: Známe otázka.
5: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
8: Neboží, ano.
9: Ňoky, pene, spagety.
10: Žuvit konečně u Koťáka, že jo?
5: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

a čáda viděl Bosnu i skopé domů. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém. Klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam, na všechno dost času jsem bulharný.

0: jedinečná akce v Tetě. Sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Nebo garance ceny na tablety Somat Giga Plus za 299,90. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
1: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden hroznové víno bílé za 22,90, Franz Josef Tuňák steak od 2 kusů 38,90 za kus a Božkov standard za 99,90. Byla.
3: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
4: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
5: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
6: Ano. Ano. Ano.
5: A tohle?
6: Mm-hmm.
5: A tohle?
7: Ano.
8: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: A tohle?
6: Ano.
8: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
9: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
10: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
12: Má to smysl. Přijďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
13: Čeče, makáme cementí!
12: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.
14: Jaho, ne, čoko.
15: To má po tobě.
16: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
14: Tutti frutti.
17: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
15: Vybrali jste si dobře?
18: Já ti nevím.
19: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
20: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
19: Dobrý den. Jste tu dlouho?
20: Už přes 20 let.
21: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
14: Tati, co je tohle za auto?
22: Taková moje srdcovka.
23: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
14: Nebo pro tebe, tati.
24: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
25: V Datartu objednám.
26: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
15: Přijďte za.
25: To byl Richard.
27: Vyzkoušejte Richard taky a objednejte si tablet Lenovo s celodenní výdrží. Datart.
28: Bujon od Vitany, to je základ. Pro chutnější vývar. Kuskus.
29: Nebo hovězí po burgundsku.
28: Vitana. A všechno dobře dopadne.
30: Te-
0: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
28: Bref zná jednodušší způsob.
1: Nová samočisticí technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čisticí účinek.
28: Non-stop čistý.
0: A svěží.
1: Nový Bref Color Auto Active.
2: Ah, to byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
3: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z

0: Ford Light Miami zpěti břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Venus.
1: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
2: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 tisíc korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
3: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.
4: Broken! Ever since I started wearing hands-free glide step Skechers slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers slip-ins.
5: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Maxitrat prací prášek 50 pracích dávek za novou běžnou cenu 119,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
7: Maximální úspora v Tetě. Sleva 50% na celé značky Colgate a Palmolive. Třeba zubní pasty pod 15 korun, nebo sprchové gely pod 30 korun. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
8: Tati, co je tohle za auto?
9: Taková moje srdcovka.
10: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
8: Nebo pro tebe, tati.
11: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
12: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
13: Já ti nevím.
14: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
15: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
14: Dobrý den. Jste tu dlouho?
15: Už přes 20 let.
16: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
17: Přijďte si do Byly pro ještě výhodnější čerstvost. Právě teď jablko Gala Česká farma jen za 29,90 a nebo hermelín od 2 kusů jen za 29,90 za kus a vepřová panenka jen za 129,90. Byla.
18: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
19: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
7: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
3: Ano. Ano. Ano.
7: A tohle?
3: Mm-hmm.
7: A tohle?
9: Ano.
4: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: A tohle?
3: Ano.
4: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
16: Kulma.
2: To vyřeším. Mám Richard.
16: Přijďte zas.
2: Díky.
16: Kulma.
6: Kdo to natočil?
2: Kulma z Datartu.
11: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
20: Nová dobrodružství Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydu.
21: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
22: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
23: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
24: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
25: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Jedinečná akce v Tetě. Sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Nebo garance ceny na tablety Somat Giga Plus za 299,90. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
1: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
3: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
4: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden losos filet s kůží za 28,90, królevsky plátky za 29,90 a krušovice desítka nebo hořké nealko za 14,90. Bila.
6: Jaho. Ne. Čoko.
7: To má po tobě.
8: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
6: Tutti frutti.
9: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
7: Vybrali jste si dobře?
10: Já ti nevím.
11: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
12: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
11: Dobrý den. Jste tu dlouho?
12: Už přes 20 let.
13: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
14: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: Bujon od Vitany, to je základ. Pro chutnější vývar? Kuskus?
16: Nebo hovězí po burgundsku?
15: Vitana. A všechno dobře dopadne.
17: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
18: Ano. Ano. Ano.
17: A tohle?
18: Mm-hmm.
17: A tohle?
19: Ano.
3: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
17: A tohle?
18: Ano.
3: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
4: Tati, co je tohle za auto?
2: Taková moje srdcovka.
10: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
4: Nebo pro tebe, tati.
5: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
15: V Datártu objednám.
13: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
20: Přijďte za.
21: Objevte chytrý robotický vysavač Dyson. Pozná nečistoty a ví, jak na ně. Datard.
22: Oral-B!
23: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datártu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
24: Tak mě napadlo, co kdyby jsme chovali žáby pro Francouze?
25: Tady mi přenka nepotřebujete.
24: No a co nutrie na košku? A klokany na kapsáče? Tak linku nakrůčí šunku. A teď držíte zobáky.
0: Ať už máte jakýkoliv nápad, náš podnikatelský účet je zdarma a bez podmínek. Tyobanka. Pro všechny pozemské radosti.
1: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
16: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový výjít již na 499 korun. T-Mobile.

0: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost?
1: Ani náhodou.
0: My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
2: Na na na na na na na na na.
3: Každé pondělí a úterý.
4: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
3: Je tu Koťák.
5: Jo.
3: A nálož hostů.
6: Známá otázka.
3: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
7: Ne, boží, ano, ano.
8: Ňoky, penis, spagety.
9: Žuvit konečně u Koťáka, že jo?
3: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

somebody? Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray, are you somebody?

Quero ver a galera comigo.

se eu te pego, viu, delícia? Nossa! Ai, se eu te pego.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Nová dobrodružství z Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Apply Do.
2: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
3: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.
4: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
5: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváš Kokolino 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Jen do toho, pořádně mi zatop. Přidej zeleninu, ještě. To je ono.
7: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
6: Na pánvi.
8: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
9: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
10: Brev zná jednodušší způsob.
11: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čistící účinek.
10: Non-stop čistý.
9: A svěží.
11: Nový Brev Color Autoactive.
12: Maximální úspora v Tetě. Sleva 50% na celé značky Colgate a Palmolive. Třeba zubní pasty pod 15 korun, nebo sprchové gely pod 30 korun. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
13: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
14: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. A květák jeden kus s aplikací za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Tati, co je tohle za auto?
17: Taková moje srdcovka.
18: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
16: Nebo pro tebe, tati.
19: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
2: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české kedlubny bílé, jeden kus s apkou za 9,90. Albert.
4: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
3: V Lidlu víme, že pro to nejlepší nemusíš daleko. To nejlepší máme u nás doma. Od čtvrtka v Lidlu najdete kachnu v ceně 89,90 za 1 kg. Ajdab za 12,90. A Pilsner Urquell Retro edici za 25,90. Lidl, to se vyplatí.
14: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
5: Nejnižší ceny na trhu v drogerii Rossmann. Například šampon L'Oréal Paris Elsev 1 litr za 249 korun. Nebo zubní pasty Senzodin za 79,90. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
9: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
17: Marlenka. Napoleonky od Marlenky.
11: Získejte extra body na plyšáky do každé postýlky s tímto produktem. Kubík Water, jeden bod navíc. Penny.
20: Včasná diagnóza zachraňuje životy. Proto naše klienty podporujeme v prevenci vážných onemocnění. Přejděte ke zdravotní pojišťovně OZP do konce září.
21: Kulma.
22: To vyřeším. Mám Richard.
21: Přijďte zás.
22: Díky.
21: Kulma.
23: Kdo to natočil?
22: Kulma z Datartu.
24: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost?
1: Ani náhodou.
0: My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus. Thank you.

teď prdelina na horu hlavu down. Drop it like it's hot, zem je odteď láva, kotě dej prdel na strop. Drop it like it's hot, a teď prdelí po podlaze, jak kdyby to byl mop. Třese se jak žele, všechny holky kolem jsou protění jako meme. No tak buď moje habibi, chci a vždycky mnohem víc, když mi říká, že ne, ne, já rok nebyl v klubu.

0: Jedinečná akce v Tetě. Sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Nebo garance ceny na tablety Somat Giga Plus za 299,90. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
1: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
2: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
3: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 tisíc korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden hroznové víno bílé za 22,90, Franz Josef Tuňák steak od 2 kusů 38,90 za kus a Božkov standard za 99,90. Bila.
6: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
7: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, zase u tebe?
8: No jo, přišla na snídani.
7: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
8: Dobrý nápad.
7: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
8: Až 70%.
7: No, a to je pěkný. To je pěkný?
9: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
10: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
11: V datártu objednám.
12: A na půl hoďky zdarma vyzvednu.
13: Přijďte zas!
11: To byl Richard!
14: Vyzkoušejte Richard taky a objednejte si tablet Lenovo s celodenní výdrží. Datart.
15: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
16: Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v datártu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
17: Bujon od Vitany, to je základ. Pro chutnější vývar?
18: Kuskus?
19: Nebo hovězí po burgundsku?
17: Vitana. A všechno dobře dopadne.
20: Jaho. Ne. Čoko.
21: To má po tobě.
22: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajvky.
20: Tutti frutti.
23: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x 500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
21: Vybrali jste si dobře?
20: Já.
24: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
25: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
26: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
27: Ano. Ano. Ano.
26: A tohle?
27: Mm-hmm.
26: A tohle?
27: Ano.
28: S
0: super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: A tohle?
27: Ano.
0: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
2: Tati, co je tohle za auto?
3: Taková moje srdcovka.
4: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
2: Nebo pro tebe, tati.
5: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
18: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
19: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
28: Na na na na na na na na na.
29: Každé pondělí a úterý.
30: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
29: Je tu koťák.
30: Jo.
29: A nálož hostů.
31: Vzáme otázka.
29: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
31: Ne, boží, ano, ano.
32: Ňoky, pene, spagety.
33: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
29: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
34: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 tisíc korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
3: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.
4: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
5: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Maxitrat prací prášek 50 pracích dávek za novou běžnou cenu 119,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
8: Maximální úspora v Tetě. Sleva 50% na celé značky Colgate a Palmolive. Třeba zubní pasty pod 15 korun, nebo sprchové gely pod 30 korun. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
9: Kulma.
10: To vyřeším. Mám Richard.
9: Přijďte zás.
10: Díky.
9: Kulma.
11: Kdo to natočil?
10: Kulma z Datartu.
12: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
14: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
15: Přijďte si do Billy pro ještě výhodnější čerstvost. Právě teď jablko Gala Česká farma jen za 29,90 a nebo Hermelín od 2 kusů jen za 29,90 za kus a vepřová panenka jen za 129,90. Billa.
16: Já ti nevím.
17: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
16: No jasně, že jo. E.ON.
18: Dobrý den.
16: Dobrý den. Jste tu dlouho?
18: Už přes 20 let.
19: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
11: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Nová dobrodružství Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s 2 hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Apply Do.
3: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
4: Ano. Ano. Ano.
3: A tohle?
4: Mm-hmm.
3: A tohle?
9: Ano.
2: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: A tohle?
4: Ano.
2: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
10: Oral-B!
2: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datartu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
20: Tati, co je tohle za auto?
21: Taková moje srdcovka.
22: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
20: Nebo pro tebe, tati.
23: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
24: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
25: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak.
26: Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.

Camel juice.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová krkovice bez kosti u nás, kilo za 74,90, jihočeský ajdam plátky s apkou za 19,90 a hanácká vodka za 119,90. Albert.
2: Nová dobrodružství z Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydu.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
4: Jedinečná akce v Tetě. Sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Nebo garance ceny na tablety Somat Giga Plus za 299,90. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
5: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu cukr Krystal za 9,90 a Sega Fredo Intermezzo Duopek za 5,19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
8: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
7: Při nakládání.
9: V Lidlu víme, že pro to nejlepší nemusíš daleko. To nejlepší máme u nás doma. Od čtvrtka v Lidlu najdete kachnu v ceně 89,90 za 1 kg. Ajdam za 12,90. A Pilsner Urquell Retro edici za 25,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
11: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
12: Jiřinko? Jiřinko?
13: Jiřino? Jirku, zase u tebe?
12: No jo, přišla na snídani.
13: No Jiřinko.
12: Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
13: Dobrý nápad.
12: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
13: Až 70%.
12: No, a to je pěkný.
13: To je pěkný?
14: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
15: Nejnižší ceny na trhu v drogerii Rossmann. Například prací prostředky Ariel různé druhy za 399 korun. Nebo sprchové gely Adidas různé druhy za 39,90. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
16: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
17: Mít malé sny nestačí.
18: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
19: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
20: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
21: Vybrat si střechu není těžký. Betonové tašky Betonpress jsou opravdu lehký kriky. A Betonpress vám dá 30 let záruky kiriky.
22: Tak to je hezky kiriky.
0: Betonpress. Patron lehkých betonových střech.
1: A teď si můžete na střechu vybrat extra tenkou plochou tašku Horizont.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Jablka červená, kilo u nás, apkou za 14,90, Chibogol Selection za 129,90 a Pilsner Urquell 8 pack za 229 korun. Albert.

0: Očko tě zve do kina.
1: Dávno existoval zapomenutý ostrov, plný kouzelných stvoření.
2: Páni, my ten klíč k portálu najdeme.
3: No, páni.
2: Existuje?
4: Vítejte, včera nás tam hodil. Rychlý démon.
5: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

just a cookie. Ať se teď pustíme jen do té, které ještě nikdy nikdo neslyšel, ok? Když se nám to bude vadit, upravte se, točíme klip.

Watch home. Wish I had a, wish I was a, wish I gave a, but I don't. Yeah.

0: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Mon Cheri vrací. Šťavnatá třešeň a likér v křupavé hořké čokoládě tvoří neodolatelnou kombinaci. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
1: Výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
2: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.
3: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
4: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
5: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
6: Jasněčka!
5: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta, chutně a jednoduše.
7: Hej! Kde jsi vzal tu raketu?
8: Allegro!
7: Allegro! To musím také vyzkoušet!
8: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
9: A mají i tuhle megatelku.
10: A věci do školy. A ještě něco?
7: Skoro všechno, tenhle kanón!
11: A co hudební nástroje?
12: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
13: Nová dobrodružství Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
14: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
15: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
16: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
17: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
18: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
19: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj. Nestačí.
20: Mít malé sny. Nestačí.
21: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
22: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
23: Objev ty nejstylovější bundy sezóny. Nyní na About You.
24: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, ještě! To je ono.
25: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
24: Na pánvi!
26: V datártu objednám.
27: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
28: Přijďte zas!
29: To byl Richard!
25: Objevte chytrý robotický vysavač Dyson. Pozná nečistoty a ví jak na ně. Datard.
30: Zdraví začíná v malých návycích.
31: Tak jim to nandej.
32: Provedu.
30: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
32: Vzlet povolen. Přepínám.
30: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: Volá vaše nádobí o pomoc?
0: So what?
12: Somat Duogel, nyní s čisticími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
1: Somat Mixigel, pro mě číslo jedna.

Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.

Will you sing it with me? Here we go, ready?

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová krkovice bez kosti u nás kilo za 74,90, jihočeský ajdam plátky s apkou za 19,90 a hanácká vodka za 119,90. Albert.
2: Nová dobrodružství Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku.

0: Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydu.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
0: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: Maximální úspora v Tetě. Sleva 50% na celé značky Colgate a Palmolive. Třeba zubní pasty pod 15 korun, nebo sprchové gely pod 30 korun. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
3: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
4: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
5: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
6: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
5: Při nakládání.
7: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
8: Vybrat si střechu není těžký. Betonové tašky Betonpress jsou opravdu lehký kriky. A Betonpress vám dá 30 let záruky kriky.
9: Tak to je hezky kriky.
10: Betonpress. Patron lehkých betonových střech.
11: A teď si můžete na střechu vybrat revoluční extra lehkou tašku Duna.
12: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
13: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
14: Jiřinko? Jiřinko?
15: Jiřino? Jirku, zase u tebe?
14: No jo, přišla na snídani.
15: No Jiřinko.
14: Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
15: Dobrý nápad.
14: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
15: Až 70%.
14: No, a to je pěkný.
15: To je pěkný?
16: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
17: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj. Nestačí.
18: Mít malé sny. Nestačí.
19: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
20: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. A květák jeden kus s aplikací za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: L'Oréal Paris uvádí.
2: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
1: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
2: Když září moje vlasy, zářím i já.
1: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
2: Vy za to stojíte.
3: Volá vaše nádobí.

0: o pomoc.
1: So what?
0: Somat Duogel, nyní s čisticími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
2: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
3: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Jablka červená, kilo u nás, apkou za 14,90, Chibogol Selection za 129,90 a Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert.
5: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

Thank you.

0: Když vás intuice vede do říše divu, následujte ji. A začnou se dít kouzelné věci. Zažijete příval energie. Necháte se vést dál. Nic vás nezastaví. Vydejte se za svými sny. S jistotou, že nad vámi někdo drží ochranou ruku. Nová Toyota Yaris Cross. Vyberte si pro sebe to nejlepší.
1: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
2: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.
3: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Ferrero Rocher vrací. Křehké, jemné, křupavé. Pro vaše výjimečné okamžiky. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
4: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
5: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medailek na kousnutí.
6: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
7: Allegro!
6: Allegro! To musím také vyzkoušet!
7: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
8: A mají i tuhle megatelku.
9: A věci do školy. A ještě něco?
6: Skoro všechno, tenhle kanón!
10: A co hudební nástroje?
11: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
12: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
13: Jasněčka!
12: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
14: Jedinečná akce v Tetě. Sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Nebo garance ceny na tablety Somat Giga Plus za 299,90. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
15: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
16: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
17: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
18: V Datártu objednám a na půl hoďky vzarma vyzvednu.
19: Přijďte zás!
18: To byl Richard!
16: Vyzkoušejte Richard taky a objednejte si tablet Lenovo s celodenní výdrží. Datárt.
20: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
21: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
22: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout-jde.
23: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru. Nulka.
24: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
25: Brev zná jednodušší způsob.
26: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čistící účinek.
25: Non-stop čistý.
24: A svěží.
26: Nový Brev Color Autoactiv.
25: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
27: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
28: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
29: Tati, co je tohle za auto?
30: Taková moje srdcovka.
31: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou nebo potřebují dodat trochu odvahy.
29: Nebo pro tebe, tati.
0: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden losos filet z kůží za 28,90, krolevsky plátky za 29,90 a krušovice desítka nebo hořké nealko za 14,90. Byla.
2: Zdraví začíná v malých návycích.
3: Tak jim to nandej.
4: Provedu.
2: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
4: Vzad povolen, přepínám.
2: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Teď stojím v dešti sám, pomalu umírám, bez tý dávky plný tebe, kterou.
6: Očko tě zve do kina.
7: Dávno existoval zapomenutý ostrov, plný kouzelných stvoření.
8: My ten klíč k portálu najdeme.
9: No, páni.
13: Existuje?
30: Vítejte, čo nás tam hodil, rychlý démon.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová krkovice bez kosti u nás, kilo za 74,90, jihočeský ajdam plátky s apkou za 19,90 a hanácká vodka za 119,90. Albert.
2: Jen do toho, pořádně mi zatop, přidej zeleninu, ještě. To je ono.
3: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
2: Na pánvi.
4: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
5: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Ve formě, kterou máte rádi.
6: Maximální úspora v Tetě. Sleva 50% na celé značky Colgate a Palmolive. Třeba zubní pasty pod 15 korun, nebo sprchové gely pod 30 korun. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
7: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
8: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
9: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu cukr Krystal za 9,90 a Sega Fredo Intermezzo Duopek za 5,19,90. Lidl, ta se vyplatí.
11: Nejnižší ceny na trhu v drogerii Rossmann. Například šampon L'Oréal Paris Elsev 1 litr za 249 korun. Nebo zubní pasty Senzodin za 79,90. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
12: Nakupuj trendy tenisky od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
13: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
14: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
15: Ano. Ano. Ano.
14: A tohle? A tohle?
15: Ano.
16: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
14: A tohle?
15: Ano.
16: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
17: Zdraví začíná v malých návycích.
18: Tak jim to nandej.
19: Provedu.
17: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
19: Vzlet povolen. Přepínám.
17: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české kedlubny bílé, jeden kus s apkou za 9,90. Albert.
6: Proti nezvaným hostům, proti požáru, proti hluku. Háte dveře a máte klid.
10: Objednejte si Háte dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.
16: Helmans.
4: Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Helmans.
2: U nás chce každý něco jiného. Jeden bez laktózy, druhý protein. A víc bílkovin by teď potřebovala i naše baby. Ale kde na to vzít? Ještě, že je tu Albert. Mají tam nejvíc zdravého jídla za normální ceny. A třeba tohle mi vždycky udělá radost.
1: Slevy od 30% na více než 100 produktů v akčním katalogu.
2: Co dneska místo bábovky třeba víc bílkovin?
1: Albert stojí za to jíst lépe.
18: Já ti nevím.
20: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
21: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
20: Dobrý den. Jste tu dlouho?
21: Už přes 20 let.
2: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
22: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Jablka červená, kilo u nás, apkou za 14,90, Chibogol Selection za 129,90 a Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert.
23: Očko tě zve do kina.
24: Dávno existoval zapomenutý ostrov, plný kouzelných stvoření.
25: Páni, my ten klíč k portálu najdeme.
26: No, páni.
25: Existuje?
27: Vítejte, čará nás tam hodí. Rychlý démon.

0: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Mon Cheri vrací. Šťavnatá třešeň a likér v křupavé hořké čokoládě tvoří neodolatelnou kombinaci. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
1: Výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
2: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.
3: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medailek na kousnutí.
4: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
5: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
6: Jasněčka!
5: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
7: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
8: Nová dobrodružství s Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Apply Do.
9: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
10: Allegro!
9: Allegro! To musím také vyzkoušet!
10: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
9: A mají i tuhle megatelku.
11: A věci do školy. A ještě něco?
9: Skoro všechno, tenhle kanón!
10: A co hudební nástroje?
12: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
13: Kdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
14: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák. Fakt slejvák. Tam je pivo. Fakt pivo. Holba. Ryzí pivo z hor.
15: Volá vaše nádobí o pomoc.
13: So what?
15: Somat Duogel, nyní s čisticími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
16: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
17: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
18: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství, víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
19: Mít malé sny nestačí.
20: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
21: V datártu objednám a za půl hoďky zdarma vyzvednu.
22: Přijďte zas!
21: To byl Richard!
23: Objevte chytrý robotický vysavač Dyson. Pozná nečistoty a ví jak na ně. Datárt.
24: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
25: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
24: Při nakládání.
26: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
27: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout-jde.
28: Zdraví začíná v malých návycích.
29: Kým to nendej.
30: Provedu.
28: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
30: Vzad povolen.
0: přepínám.
28: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: L'Oréal Paris uvádí.
2: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
1: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
2: Když září moje vlasy, zářím i já.
1: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
2: Vy za to stojíte.
3: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.

0: Broučko tě zve do kina.
1: Dávno existoval zapomenutý ostrov, plný kouzelných stvoření.
2: My ten klíč k portálu najdeme.
3: No, páni.
2: Existuje?
4: Vítejte, čo nás tam hodí? Rychlý démon.

somebody? Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray, are you somebody?

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

Poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Supy lítaj nad hlavou, kolem v trávě zmije.

stačí mi pár lidí, je spočítám na jedný ruce. Lidi, za který bych cíp, lidi, za který bych bručel. Ale hrajem to spolu fakt chytře, takže snad nebude muset. Si budu sůl, do rány nusret, sedu jak zářím.

Já mám rád takové, toto není ani pořekadlo, ale taková věta, která absolutně podle mě vystihuje češství. Když má soused kozu, tak ty ji nechceš taky. Ty chceš, ať mu chcípne. Že už to není ani závist, víš, ten nepřejícnost vlastně, to už není ani závist. Já tu kozu nepotřebuju, však si ji měla, když by ti zdechla. To je češství.

s dědou. Podívej, mama, jsem tady pro tebe, nikdy už nebudeš sama. Podívej, mama, život nám ty lidi bere i dává. Podívej, mama, bolí mě to stejně jako i tebe. Podívej, mama. Podívej, mama.

A když odcházím a vím, že na tenhle účet já nejsem sám. A věř, když procházím, tak já nejsem sám. A i když kolem nejsou lidi, nejsem sám. Neodpovídám na tvý zprávy, já nejsem sám. Dobře.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová krkovice bez kosti u nás, kilo za 74,90, jihočeský ajdam plátky s apkou za 19,90 a hanácká vodka za 119,90. Albert.
2: Nová dobrodružství Skinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
4: Jedinečná akce v Tetě. Sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Nebo garance ceny na tablety Somat Giga Plus za 299,90. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
5: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medailek na kousnutí.
6: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
7: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, ještě! To je ono.
8: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
7: Na pánvi!
9: Podzimní checklist? Jdeme na to! Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
10: Volá vaše nádobí o pomoc.
9: So what?
10: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
11: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
12: Já ti nevím.
13: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
12: No jasně, že jo. E.ON.
14: Dobrý den.
13: Dobrý den. Jste tu dlouho?
14: Už přes 20 let.
15: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
16: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
17: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
18: Mít malé sny nestačí.
19: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
20: Vybrat si střechu není těžký. Betonové tašky Betonpress jsou opravdu lehký kriky. A Betonpress vám dá 30 let záruky kriky.
21: Tak to je hezký kriky.
22: Betonpress. Patron lehkých betonových střech.
23: A teď si můžete na střechu vybrat extra tenkou plochou tašku Horizont.

0: 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
2: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
3: L'Oréal Paris uvádí.
4: Počkat, počkat, vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
3: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
4: Když září moje vlasy, zářím i já.
3: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
4: Vy za to stojíte.
5: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Jablka červená, kilo u nás s apkou za 14,90, Chibogol Selection za 129,90 a Pilsner Urquell 8 pack za 229 korun. Albert.

0: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
1: Na na na na na na na na na.
2: Každé pondělí a úterý.
3: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
2: Je tu Koťák.
4: Jo.
2: A nálož hostů.
5: Známe otázka.
2: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
6: Ne, boží, ano, ano.
7: Ňoky, pene, spagety.
8: Žuvit konečně u Koťáka, že jo?
2: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

je a čáda, viděl Bosnu i skopé domů. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém, klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam na všechno, dost času jsem bulharné Ital. Bulharné Ital.

0: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Ferrero Rocher vrací. Křehké, jemné, křupavé. Pro vaše výjimečné okamžiky. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
1: Výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
2: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.
3: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
4: Nice Price Combo? Teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
5: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
6: Jasněčka!
5: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
7: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
8: Nová dobrodružství z Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applaydu.
9: Volá vaše nádobí o pomoc.
10: So what?
9: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
11: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
12: L'Oréal Paris uvádí.
13: Počkat, počkat, vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
12: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
13: Když září moje vlasy, zářím i já.
12: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
13: Vy za to stojíte.
14: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
15: Mít malé sny nestačí.
16: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
17: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Dobré ráno, které spojuje.
18: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
19: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak.
20: Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
21: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
22: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
23: Allegro!
22: Allegro! To musím také vyzkoušet!
23: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
22: A mají i tuhle megatelku.
24: A věci do školy. A ještě něco?
22: Skoro všechno, tenhle kanon!
23: A co hudební nástroje?
25: Allegro. Volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
26: V datártu objednám.
27: A za půl hoďky zdarma vyzvednu.
28: Přijďte zas!
29: To byl Richard!
30: Vyzkoušejte Richard taky a objednejte si tablet Lenovo s celodenní výdrží. Datart.
31: Zdraví začíná v malých návycích.
32: Tak jim to nandej.
33: Provedu.
31: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
33: Vzad povelen, přepínám.
31: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba,
0: Péče se nám vrátí.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.

úsměv. Nechci ho znova pustit, už ne.

0: Pensavo
1: dokola.
0: questo è da spiegare.
2: E lo deve spiegare.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová krkovice bez kosti u nás, kilo za 74,90, jihočeský ajdam plátky s apkou za 19,90 a hanácká vodka za 119,90. Albert.
2: Nová dobrodružství z Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applaydu.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Dobré ráno, které spojuje.
4: Maximální úspora v Tetě. Sleva 50% na celé značky Colgate a Palmolive. Třeba zubní pasty pod 15 korun, nebo sprchové gely pod 30 korun. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
5: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
6: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
7: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
8: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
9: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
8: Při nakládání.
10: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
11: Já ti nevím.
12: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
13: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
11: Dobrý den. Jste tu dlouho?
13: Už přes 20 let?
14: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
15: Vybrat si střechu není těžký. Betonové tašky Betonpress jsou opravdu lehký kriky. A Betonpress vám dá 30 let záruky kriky.
16: Tak to je hezky kriky.
17: Betonpress. Patron lehkých betonových střech.
18: A teď si můžete na střechu vybrat revoluční extra lehkou tašku Duna.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
2: L'Oréal Paris uvádí.
3: Počkat, počkat, vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
2: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
3: Když září moje vlasy, zářím i já.
2: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
3: Vy za to stojíte.
4: Volá vaše nádobí o pomoc.
5: So what?
4: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
6: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
7: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
8: Mít malé sny nestačí.
9: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
10: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
11: Když vidíte Albert Neporazitelné, levněž nehledejte.
12: Jablka červená, kilo u nás, s apkou za 14,90, Chibogold Selection za 129,90 a Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert.
13: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
14: Na na na na na na na na na.
15: Každé pondělí a úterý
16: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
15: Je tu Koťák.
17: Jo.
15: A nálož hostů
18: Známá otázka.
15: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
19: Ne, boží, ano, ano.
2: Ňoky, pene, spagety.
3: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
15: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře. Tak jsem si říkal, bude-li hořet, trochu jsem se bál.

leželo srdce, padala na něj voda. Byla mi zima, cítil jsem štěstí,

0: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Mon Cheri vrací. Šťavnatá třešeň a likér v křupavé hořké čokoládě tvoří neodolatelnou kombinaci. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
1: Výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
2: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.
3: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
4: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
5: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
6: Jasněčka!
5: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
7: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
8: Nová dobrodružství z Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
9: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
10: Mít malé sny nestačí.
11: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
12: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
13: Allegro!
12: Allegro! To musím také vyzkoušet!
13: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
12: A mají i tuhle megatelku.
14: A věci do školy. A ještě něco?
12: Skoro všechno, tenhle kanón!
13: A co hudební nástroje?
15: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
16: V datártu objednám.
17: A na půl hoďky zdarma vyzvednu.
18: Přijďte zás!
19: To byl Richard!
20: Objevte chytrý robotický vysavač Dyson. Pozná nečistoty a ví jak na ně. Datárt.
21: Volá vaše nádobí o pomoc.
22: So what?
21: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
23: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
24: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
25: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
26: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
27: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
28: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: L'Oréal Paris uvádí.
2: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
1: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až 2x více lesku bez zatížení.
2: Když září moje vlasy, zářím i já.
1: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
2: Vy za to stojíte.
3: Zdraví začíná v malých návycích.
4: Tak jim to nandej.
5: Provedu.
3: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
5: Vzad povolen. Přepínám.
3: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
0: Očko tě zve do kina.
6: This is Odin. He is a highly trained combat canine.
7: Phoenix!
6: Good job, buddy. I'll get you home. Odin, stay on me, bud.
8: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová krkovice bez kosti u nás kilo za 74,90, jihočeský ajdam plátky s apkou za 19,90 a hanácká vodka za 119,90. Albert.
2: Nová dobrodružství z Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydu.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
4: Jedinečná akce v Tetě. Sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Nebo garance ceny na tablety Somat Giga Plus za 299,90. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
5: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
6: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka den.

0: novou kofolou nulka úplně bez cukru.
1: Nulka.
2: Jen do toho, pořádně mi zatop. Přidej zeleninu, ještě. To je ono.
3: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
2: Na pánvi.
4: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
5: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Vybrat si střechu není těžký. Betonové tašky Betonpress jsou opravdu lehký kriky. A Betonpress vám dá 30 let záruky kriky.
2: Tak to je hezky kriky.
3: Betonpress. Patron lehkých betonových střech.
1: A teď si můžete na střechu vybrat extra tenkou plochou tašku Horizont.
4: Já ti nevím.
5: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
4: No jasně, že jo. E.ON.
6: Dobrý den.
5: Dobrý den. Jste tu dlouho?
6: Už přes 20 let.
7: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
8: L'Oréal Paris uvádí.
9: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
8: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až 2x více lesku bez zatížení.
9: Když září moje vlasy, zářím i já.
8: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
9: Vy za to stojíte.
10: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
11: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
12: Mít malé sny nestačí.
13: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisenbank.
14: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
15: Volá vaše nádobí o pomoc?
16: So what?
15: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
17: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
18: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
19: Jablka červená, kilo u nás, apkou za 14,90, Chibogol Selection za 129,90 a Pilsner Urquell 8-pack za 229 korun. Albert.
20: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
21: Na na na na na na na na na.
22: Každé pondělí a úterý.
23: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
22: Je tu koťák. A nálož hostů.
24: Známe otázka.
22: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
25: Ne, boží, ano.
26: Ňoky, pene, spagety.
27: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
22: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Ferrero Rocher vrací. Křehké, jemné, křupavé. Pro vaše výjimečné okamžiky. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
1: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
2: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.
3: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medailek na kousnutí.
4: Nice Price Combo? Teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
5: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
6: Jasněčka!
5: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
7: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
8: Allegro!
7: Allegro! To musím také vyzkoušet!
8: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
9: A mají i tuhle megatelku.
10: A věci do školy. A ještě něco?
7: Skoro všechno, tenhle kanón!
11: A co hudební nástroje?
12: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
13: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
14: Boss Bottled Beyond, the new

0: Huffin for her.
1: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
2: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
1: Při nakládání.
3: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká. Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
4: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
6: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
7: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
8: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
9: V datártu objednám.
10: A na půl hoďky vzarma vyzvednu.
11: Přijďte zas!
9: To byl Richard!
12: Vyzkoušejte Richard taky a objednejte si tablet Lenovo s celodenní výdrží. Datart.
3: Nakupuj trendy kalhoty od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
13: Zdraví začíná v malých návycích.
14: Tak jim to nandej.
15: Provedu.
13: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
15: Vzlet povolen, přepínám.
13: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
16: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Nová dobrodružství Skinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Apply Do.
2: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
3: Na na na na na na na na na.
4: Každé pondělí a úterý.
5: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
4: Je tu Koťák.
6: Jo.
4: A nálož hostů.
7: Známá otázka.
4: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
5: Ne, boží, ano, ano.
8: Gnocchi, penne, spaghetti.
9: Život konečně u koťáka, že jo?
4: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Říká mi kotě, jsem rodinný typ. Na prvním místě klune ty, na prvním místě klik. Kloaďa lita mi krvi nemůžu zradit. Asi jsem rodinný typ.
1: Yeah.
0: Asi jsem rodinný typ.
1: Když odešel fotr, tak jediný, co jsem chtěl, bylo, že ulehčit mámě. Naposledy jsem ho viděl u soudu, říkám mu alimenty, jsi

Cortek Forever. Czy gramy, kiedy zabronię?

0: she echo hella now. Ja mam kapsy czysta jak Leonida. Na dwa drinki od cyga. Ra, ra, ra, ra.
1: Melange je látka nacházející se výhradně v hluboké poušti planety Arrakis, která prodlužuje lidský život a poskytuje svému uživateli mimořádné psychické schopnosti. Díky svým vlastnostem a náročné těžbě jde o nejcennější látku ve vesmíru. Koření všeho koření.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová krkovice bez kosti u nás, kilo za 74,90, jihočeský ajdam plátky s apkou za 19,90 a hanácká vodka za 119,90. Albert.
2: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
4: Jen do toho, pořádně mi zatop. Přidej zeleninu, ještě. To je ono.
5: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
4: Na pánvi.
6: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
7: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.
8: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
9: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
10: Nová dobrodružství z Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Apple ID.
11: Zdraví je to nejcennější.

0: Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
1: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Boss bottled beyond the new Eau de Parfum for her.
3: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medailek na kousnutí.
5: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
6: Objev ty nejstylovější bundy sezóny. Nyní na About You.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
2: Volá vaše nádobí o pomoc?
3: So what?
2: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
4: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
5: L'Oréal Paris uvádí.
6: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
5: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
6: Když září moje vlasy, zářím i já.
5: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
6: Vy za to stojíte.
7: Někdo hlídá náš klid a bezpečí ve dne i v noci. Někdo bojuje o vteřiny v ordinaci, jiný uprostřed plamenů. 211 stojí za svými hrdiny i za každým z vás.
8: Stabilní zázemí, jistotu a kvalitní péči každý den si zasloužíte všichni. Buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra. 211.
9: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
10: Jablka červená, kilo u nás, apkou za 14,90, Chibogol Selection za 129,90 a Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert.
11: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
12: Na, na, na, na, na, na, na, na.
13: Každé pondělí a úterý.
14: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
13: Je tu Koťák. A nálož hostů.
15: Známá otázka.
13: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
16: Ne, boží, ano, ano.
17: Gnocchi, penne, spaghetti.
18: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
13: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Když vás intuice vede do říše divu, následujte ji. A začnou se dít kouzelné věci. Zažijete příval energie. Necháte se vést dál. Nic vás nezastaví. Vydejte se za svými sny. S jistotou, že nad vámi někdo drží ochranou ruku. Nová Toyota Yaris Cross. Vyberte si pro sebe to nejlepší.
1: Získejte výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
2: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.
3: Každé léto přerušíme prodej pralinek Ferrero, protože vysoké teploty čokoládě nesvědčí a mohou narušit jejich mimořádnou kvalitu. Teď už se ale pralinky Mon Cheri vrací. Šťavnatá třešeň a likér v křupavé hořké čokoládě tvoří neodolatelnou kombinaci. Pralinky Ferrero. Kvalita na prvním místě.
4: Nice Price Combo? Teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
5: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
6: Hej, kde jsi vzal tu raketu?
7: Allegro!
6: Allegro! To musím také vyzkoušet!
7: To teda musíš, jsou tam spousty spolehlivých prodejců.
8: A mají i tuhle megatelku.
9: A věci do školy. A ještě něco?
6: Skoro všechno, tenhle kanón!
10: A co hudební nástroje?
11: Allegro, volba více než 20 milionů zákazníků z celé Evropy. A dneškem je jich zase o něco víc.
12: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
9: Jasněčka!
12: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
13: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
14: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
15: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
16: Maximální úspora v Tetě. Sleva 50% na celé značky Colgate a Palmolive. Třeba zubní pasty pod 15 korun, nebo sprchové gely pod 30 korun. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
17: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
18: V Datártu objednám.
19: A na půl hoďky vzarma vyzvednu.
20: Přijďte zas!
21: To byl Richard!
22: Objevte chytrý robotický vysavač Dyson. Pozná nečistoty a ví jak na ně. Datárt.
23: Tati, co je tohle za auto?
24: Taková moje srdcovka.
25: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
23: Nebo pro tebe, tati.
26: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
27: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
28: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
29: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
30: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden hroznové víno bílé za 22,90, Franz Josef Tuňák steak od 2 kusů 38,90 za kus a Božkov standard za 99,90. Byla.
31: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
32: Už žádný, mami, restartuj to.
33: Už se mi nesekne při penalti.
0: Už nespa nedeš, pážíme s klukama.
31: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
1: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
2: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
3: Zdraví začíná v malých návicích.
4: Tak jim to nandej.
5: Provedu.
3: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
5: Vzad povolen. Přepínám.
3: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Očko tě zve do kina.
7: Dávno existoval zapomenutý ostrov, plný kouzelných stvoření.
8: Páni, my ten klíč portálu najdeme.
10: No, páni.
11: Existuje?
24: Vítejte, včera nás tam hodil, rychlý démon.

0: jedinečná akce v Tetě. Sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Nebo garance ceny na tablety Somat Giga Plus za 299,90. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
1: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplaky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. A květák jeden kus s aplikací za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
4: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
5: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Přijďte si do Billy pro ještě výhodnější čerstvost. Právě teď jablko Gala Česká farma jen za 29,90 a nebo hermelín od dvou kusů jen za 29,90 za kus a vepřová panenka jen za 129,90. Billa.
7: Tati, co je tohle za auto?
8: Taková moje srdcovka.
9: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
7: Nebo pro tebe, tati.
10: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
11: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
12: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Kdy si dopřejete společnosti?

0: noční odpočinek je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
1: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
2: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout-jde.
3: Na Vinted může být všechno znova nové.
4: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
3: Ahoj, Sáro.
4: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: V Datártu objednám.
6: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
7: Přijďte zas!
8: To byl Richard!
9: Objevte chytrý robotický vysavač Dyson. Pozná nečistoty a ví jak na ně. Datárt.
10: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
11: Ano. Ano. Ano.
10: A tohle? A tohle?
12: Ano.
13: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
10: A tohle?
11: Ano.
13: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
14: Jiřinko? Jiřinko?
15: Jiřino? Jirku, zase u tebe?
14: No jo, přišla na snídani.
15: No Jiřinko.
14: Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
15: Dobrý nápad.
14: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
15: Až 70%.
14: No, a to je pěkný.
15: To je pěkný?
13: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
16: Jaho. Ne. Čoko.
17: To má po tobě.
14: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
16: To ty fruty.
18: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
17: Vybrali jste si dobře?
16: Já.
13: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
19: Bujon od Vitany, to je základ. Pro chutnější vývar.
13: Kuskus.
20: Nebo hovězí po burgundsku.
19: Vitana. A všechno dobře dopadne.
21: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
22: Na, na, na, na, na, na, na, na.
23: Každé pondělí a úterý
24: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
23: Je tu Koťák.
24: Jo.
23: A nálož hostů
25: Známe otázka.
23: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
25: Ne, boží, ano, ano.
23: Gnocchi, pene, spaghetti.
26: Život konečně u Koťáka, že jo?
23: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 tisíc korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
3: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.
4: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
5: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Nová dobrodružství z Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Appleidu.
7: Maximální úspora v Tetě. Sleva 50% na celé značky Colgate a Palmolive. Třeba zubní pasty pod 15 korun, nebo sprchové gely pod 30 korun. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
8: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Bright Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden losos filet s kůží za 28,90, krolevsky plátky za 29,90 a krušovice desítka nebo hořké nealko za 14,90. Bila.
10: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
11: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
12: Brev zná jednodušší způsob.
13: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čistící účinek.
12: Non-stop čistý.
11: A svěží.
13: Nový Brev Color Auto Active.
14: Tati, co je tohle za auto?
15: Taková moje srdcovka.
16: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
14: Nebo pro tebe, tati.
17: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
18: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
19: Ano. Ano. Ano.
18: A tohle?
19: Mm-hmm.
18: A tohle?
20: Ano.
21: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
18: A tohle?
19: Ano.
21: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
22: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
23: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
24: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
25: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
26: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
25: Při nakládání.
0: Kulma.
1: To vyřeším. Mám Richard.
0: Přijďte zas.
1: Díky.
0: Kulma.
2: Kdo to natočil?
1: Kulma z Datartu.
3: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen, nechte horečku a bolest na nás.
20: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
26: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
27: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
28: Na na na na na na na na na.
29: Každé pondělí a úterý.
30: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
29: Je tu koťák.
31: Jo.
29: A nálož hostů.
32: Známá otázka.
29: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
33: Ne, boží, ano, ano.
34: Ňoky, pene, spagety.
35: Žuvit konečně u koťáka, že jo?
29: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: A tohle? A tohle?
1: Ano!
2: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
0: A tohle?
3: Ano.
2: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
4: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
5: Bujon od Vitany, to je základ. Pro chutnější vývar?
6: Kuskus?
7: Nebo hovězí po burgundsku?
5: Vitana. A všechno dobře dopadne.
8: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
9: Jasně. Bezkontaktně.
8: No vida, funguje to.
10: Co to je?
8: Platební brána na poplatky za průjezd.
10: Vždyť to je moje cesta.
8: Moje.
10: Koupil se mi.
11: A co ne, tady blbnete?
10: Počkej, kam jdeš, nechoď tam. Ale že jste to vy.
8: Tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
12: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek. Takže nešlápnete vedle. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
8: Jo.
13: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový výjít již na 499 korun. T-Mobile.

0: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
1: Na na na na na na na na na.
2: Každé pondělí a úterý.
3: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
2: Je tu Koťák.
4: Jo.
2: A nálož hostů.
5: Vzájemná otázka.
2: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
6: Ne, boží, ano, ano.
7: Ňuky, pene, spagety.
8: Žuvit konečně u Koťáka, že jo?
2: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

měl bych si boty zout, myšlenky nechat jít, nechat věci plout, pustit si k tělu klid.

Hear me now, I want to be free of every pain and every fear.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Broken! Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
2: Výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
3: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a opá

0: zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.
1: Nová dobrodružství Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
2: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
4: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 tisíc korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Přijďte si do Billy pro ještě výhodnější čerstvost. Právě teď jablko Gala Česká farma jen za 29,90 a nebo Hermelín od dvou kusů jen za 29,90 za kus a vepřová panenka jen za 129,90. Billa.
6: Já ti nevím.
7: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
8: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
6: Dobrý den. Jste tu dlouho?
8: Už přes 20 let.
9: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
10: Tati, co je tohle za auto?
11: Taková moje srdcovka.
12: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
10: Nebo pro tebe, tati.
13: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
14: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
15: Ano. Ano. Ano.
14: A tohle?
15: Mm-hmm.
14: A tohle?
16: Ano.
17: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
14: A tohle?
15: Ano.
18: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
19: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
20: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
21: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
22: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šk.
23: A přibyly i novinky. Miniklub a hravé sušenky ABC. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
24: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
25: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
26: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
27: Kulma.
28: To vyřeším.

0: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
1: Na na na na na na na na na.
2: Každé pondělí a úterý.
3: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
2: Je tu Koťák.
4: Jo.
2: A nálož hostů.
5: Známá otázka.
2: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
6: Ne, boží, ano, ano.
7: Ňoky, pene, spagety.
8: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
2: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

ráda, vezmu tě kam budeš chtít, tam kde budou všechny rána slunečný, kde cokoliv chceš, to můžeš mít, a všechny krizi věci jsou tam skutečný. V puse brčko v ruce slunečník, s planetama tam hrajeme kulečník, je milion míst, kam můžeš jít, ale to je zbytečný. Tak mi řekni, kde to vás, nestojím tady, pojď se mnou. Nám nikdo nic nezakáže, tady nám nikdo nic nezakáže. Nejsi

okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Broken! Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden losos filet z kůží za 28,90, krolevsky plátky za 29,90 a krušovice desítka nebo hořké nealko za 14,90. Byla.
3: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplaky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
5: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
6: Bujon od Vitany, to je základ. Pro chutnější vývar? Kuskus?
7: Nebo hovězí po burgundsku?
6: Vitana. A všechno dobře dopadne. Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
8: Jaho. Ne. Čoko.
9: To má po tobě.
10: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u rajivky.
8: To ty fruty.
11: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
9: Vybrali jste si dobře?
8: Já.
12: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
13: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka povinností s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
14: Nulka.
15: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
16: Tati, co je tohle za auto?
17: Taková moje srdcovka.
18: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
16: Nebo pro tebe, tati.
19: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
20: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
21: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
22: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
23: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
24: V datártu objednám a na půl hoďky zdarma vyzvednu.
9: Přijďte zás!
0: to byl Richard.
1: Objevte chytrý robotický vysavač Dyson. Pozná nečistoty a ví, jak na ně.

0: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
1: Ano. Ano. Ano.
0: A tohle?
1: Mm-hmm.
0: A tohle?
2: Ano.
3: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
0: A tohle?
1: Ano.
3: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
4: Na Vinted může být všechno znova nové.
5: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
4: Ahoj, Sáro.
5: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
1: Na na na na na na na na na.
2: Každé pondělí a úterý.
3: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
2: Je tu Koťák.
4: Jo.
2: A nálož hostů.
5: Známá otázka.
2: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
6: Ne, boží, ano, ano.
7: Ňoky, pene, spagety.
8: Žuvit konečně u Koťáka, že jo?
2: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

Michael Bay.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních

0: programu. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
1: Výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
2: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.
3: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 tisíc korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváš Kokolino 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Nová dobrodružství Skinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden hroznové víno bílé za 22,90, Franz Josef Tuňák steak od dvou kusů 38,90 za kus a Božkov standard za 99,90. Byla.
7: Kulma.
8: To vyřeším. Mám Richard.
7: Přijďte zás.
8: Díky.
7: Kulma.
9: Kdo to natočil?
8: Kulma z Datartu.
10: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart. Opravdový elektrospecialista.
11: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
12: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
13: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
14: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
15: Brev zná jednodušší způsob.
16: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čistící účinek.
15: Non-stop čistý.
14: A svěží.
16: Nový Brev Color Autoactive.
17: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
18: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
19: Ah, to byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
20: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno možné.
21: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
22: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
23: A přibyly i novinky. Miniklub a hravé sušenky ABC. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
24: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
25: Ano. Ano. Ano.
24: A tohle?
25: Mm-hmm.
24: A tohle?
25: Ano.
26: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
24: A tohle?
25: Ano.
26: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
27: Tati, co je tohle za auto?
28: Taková

0: moje srdcovka.
1: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
2: Nebo pro tebe, tati.
3: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.

0: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
1: Na na na na na na na na na.
2: Každé pondělí a úterý.
3: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
2: Je tu Koťák.
4: Jo.
2: A nálož hostů.
5: Známá otázka.
2: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
6: Ne, boží, ano, ano.
7: Ňuky, pene, spagety.
8: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
2: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

it's always like, there's a lot. Because the day is long.

0: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
1: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Vyzkoušejte celou řadu Ascorvita pro děti.
2: Nakupuj trendy tenisky od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
3: L'Oréal Paris uvádí.
4: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
3: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
4: Když září moje vlasy, zářím i já.
3: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
4: Vy za to stojíte.
5: Maximální úspora v Tetě. Sleva 50% na celé značky Colgate a Palmolive. Třeba zubní pasty pod 15 korun, nebo sprchové gely pod 30 korun. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
6: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu cukr Krystal za 9,90 a Sega Fredo Intermezzo Duopek za 519,90. Lidl, ta se vyplatí.
8: Jaho, ne, Čoko.
9: To má po tobě.
10: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u rajivky.
8: Tutti frutti.
11: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
9: Vybrali jste si dobře?
8: Já.
12: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
8: Ano. Ano. Ano.
12: A tohle?
8: Mm-hmm.
12: A tohle?
8: Ano.
13: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
12: A tohle?
8: Ano.
13: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
14: Já ti nevím.
15: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
14: No jasně, že jo. E.ON.
16: Dobrý den.
14: Dobrý den. Jste tu dlouho?
16: Už přes 20 let.
17: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD.
1: Zdraví začíná v malých návycích.
2: Tak jim to nandej.
3: Provedu.
1: Nespočívá jen v překonávání velkých překážek.
3: Vzad povelen. Přepínám.
1: Jde i o každodenní malá vítězství. S láskou pečujeme o své nejbližší. A když je potřeba, péče se nám vrátí. Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
5: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
6: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
7: Jen do toho. Pořádně mi zatop. Přidej zeleninu. Ještě. To je ono.
8: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
7: Na pánvi.
9: Tohle jsou české Albert produkty. Z louky, z pece, z moravských vinic, českých farem a polí. Tento týden české kedlubny bílé, jeden kus s apkou za 9,90. Albert.
10: Proti nezvaným hostům, proti požáru, proti hluku. Háte dveře a máte klid.
11: Objednejte si HT dveře do konce listopadu a vyhrajte 100 000 korun. Více na htdveře.cz.
12: Nejnižší ceny na trhu v drogerii Rossmann. Například prací prostředky Ariel různé druhy za 399 korun. Nebo sprchové gely Adidas různé druhy za 39,90. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.

0: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
1: Na na na na na na na na na.
2: Každé pondělí a úterý.
3: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
2: Je tu Koťák.
4: Jo.
2: A nálož hostů.
5: Známá otázka.
2: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
6: Ne boží, ano, ano.
7: Ňoky, pene, spagety.
8: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
2: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

Una vueltita, otro besito. Nos vemos.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
2: Výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
3: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.
4: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
5: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
6: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 tisíc korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
7: Jedinečná akce v Tetě. Sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Nebo garance ceny na tablety Somat Giga Plus za 299,90. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
8: Nová dobrodružství Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
9: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro

0: s 256 gigovým úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
2: Přijďte si do Byly pro ještě výhodnější čerstvost. Právě teď jablko Gala Česká farma jen za 29,90 a nebo hermelín od dvou kusů jen za 29,90 za kus a vepřová panenka jen za 129,90. Byla.
3: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
4: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
5: Ano. Ano. Ano.
4: A tohle?
5: Mm-hmm.
4: A tohle?
6: Ano.
7: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: A tohle?
5: Ano.
8: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
9: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
10: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
11: Kulma!
12: To vyřeším. Mám Richard.
11: Přijďte zás!
12: Díky!
11: Kulma!
13: Kdo to natočil?
12: Kulma z Datartu.
14: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart. Opravdový elektrospecialista.
15: Na Vinted může být všechno znova nové.
16: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
15: Ahoj, Sáro.
16: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
17: Tati, co je tohle za auto?
18: Taková moje srdcovka.
19: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
17: Nebo pro tebe, tati.
20: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.

0: A jdeme na to. Startuje osmnáctka. Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz. Právě teď začínáme přiostřovat, takže šup šup do Hajan. Tento pořad fakt není vhodný pro děti a mladistvé.
1: Julian FM Štekl uvádí Naked Attraction. Centrum slasti a touhy.
2: Ajajaj.
1: Kde je největší pokušení? Stojí ti bradavky. Kvůli mně nebo kvůli holkám?
3: To může být jenom holkama.
1: Jak podle? Umí s ním hýbat?
3: Toro.
2: Promiň.
1: A nakonec odloží oděv i ten poslední. Tak řekni, pro koho ses rozhodla?
3: Naked Attraction, Německo.
1: Vítejte v Naked Attraction a jsem rád, že jste se k nám připojili. Pokud jste tu dnes poprvé, žádný problém. Pravidla vám rychle vysvětlíme. 5 barevných boxů s velmi vzrušujícími nahými krasavci a naše nezadaná rozhodne, kdo na konci půjde na rande.
4: Takže nejvíc se mi na mém těle líbí ještě pořád tohle. Jsou sice už trochu starší, ale pořád jsem s nimi velmi spokojená. Jsem Sabrina, je mi 33 a jsem z Rakouska. Pocházím z Vídně. Mám 2 děti, téměř 3leté a téměř 6leté. Jsem v domácnosti, ale není samozřejmé, že bych každý den byla zalezla v kuchyni a vařila pro tátu a děti. Takže je třeba to náležitě ocenit. Když mám čas pro sebe, často se krášlím, i když zrovna vyzvedávám děti ze školky. Jen pro sebe, abych se zase cítila lépe. Moc ráda tančím a cvičím. Občas si také zajdu do karaoke baru. V životě mi samozřejmě chybí mít vedle sebe toho správného partnera, se kterým bych si mohla povídat. Užívat si den, být spolu, mazlit se. Fyzická přitažlivost mezi mnou a mužem samozřejmě musí být, zejména na začátku. Musí to být tak, že vejde do dveří a já mám chuť se na něj vrhnout. U muže je pro mě důležitá výška. V žádném případě by neměl být menší než já. Musí tam dole být oholený, třídenní strniště je taky v pořádku, ale musí být upravený. Musí mít pěkné zuby. To je velmi důležité. A když se na mě muž podívá, musí to zkrátka udělat bum. Do Naked Attraction se těším prostě, protože mám naději, že najdu muže, který se ke mně perfektně hodí.
1: Sabrino, moc mě těší, že jsi dneska tady. Pocházíš z Vídně.
4: Jsem z Vídně. Taky mě těší být tady.
1: Miluju Vídeň už 4 roky sama, se 2 dcerami.
4: Je to tak.
1: Proč jsi sama?
4: No, ten pravý se nehledá snadno. A zvlášť se 2 dětmi. Sice nejsem tak náročná, ale v životě je to prostě taky jinak.
1: A jakého muže dnes hledáme?
4: Takže nemůže...

0: Být menší než já.
1: Ale nemusí se bát, nebudu vyšší než on, protože teď s dětmi už skoro nenosím podpatky. A ano, musí na sebe dbát.
2: Tak se dnes nechme trochu unést a podíváme se, co jsme pro tebe nebo

0: ty, Mac. Ale víš, že po každém kole se musíš s jedním rozloučit, dokud na konci nezůstanou dva. A pak tě také uvidíme svlečenou, takže bych řekl, že začneme. Milí muži v boxech se již těší, až ukážou svoji spodní část. Tak Sabrino, ke kterému boxu půjdeme blíž?
1: Myslím, že mě zaujal modrý.
0: Tak jdeme k modrému. Můžeš klidně až na dosah.
1: To tetování mě trochu zmátlo.
0: Smajlík. Kromě tetování, které budu muset trochu probrat, tu můžeme vidět i kroužek na penis. Líbí se ti kroužky?
1: Já tohle znám jenom při sexu.
0: Jako třeba i teď?
1: No, tak rychle na to tedy nepůjdeme. Ale já to znám jenom jako, aby byl déle stopořený, nebo mám špatné informace?
0: Taky myslím, že je to na delší stopoření. Otázka je, pane v boxu, nosíte to pořád? Aha. Tak pořád to nenosí.
1: V kalhotách to musí být nepříjemné.
0: Ale jinak je oholený, to se ti líbí?
1: Oholený je super.
0: Čili se nám to líbí?
1: A to je opravdu dost dobré, ale ten kroužek mě trochu mate. Jinak dobré.
0: Tak bych řekl, pojďme k červenému. Tady jsme už viděli hodně. Tetovář.
1: Ano.
0: Líbí se ti?
1: Tohle? Líbí. Jen myslím, že ho má malého.
0: Vážně, je malý. Jinými slovy, bylo by to již jakési vylučovací kritérium?
1: Ano i ne. Člověk druhého nepozná tak hned.
0: Seznámila ses už někdy s takovým mužem, než došlo na ostatní?
1: Ne, ale přijde mi dobré nekupovat zajíce v pytli.
0: Upřímně, mně to taky přijde super. Člověk může hned říct tak nebo tak. Perfektní.
1: Taky mi to přijde skvělé. Silné, svalnaté nohy.
0: To znamená, že to by šlo, jak říkají Vídeňáci, sedí to? Tak přejdeme ke žlutému.
1: Tak jo.
0: Tady vidíme něco extra. Pubické ochlupení.
1: Ano, velikostí je, myslím, perfektní.
0: Velikostí čeho?
1: Výškou těla.
0: Výškou těla, promiň, ano.
1: Ale má trošku méně koukej.
0: Jo, dobře.
1: Jednoznačně moc, ale to se dá.
0: Mám nahoře holicí strojek, v nejhorším to pak můžeme.
1: Taky ho mám.
0: Asi bychom měli rychle přejít k fialovému. Jinak to tady bude všechno takové napínavé. Takže máme tu další exemplář a já vidím jemné, křehké ruce.
1: Jak koukám, první mě napadne, že je pro mě málo mužný.
0: A z čeho tak soudíš?
1: No podle toho, jak stojí.
0: Aha, no dobrá, jdeme k zelenému. Zelený mi hned padl do oka. Nevím, jak to bě, tak myslím, že se podívám.
1: Velmi mužný. Jediné, čeho jsem si všimla, oholené nohy.
0: Ale můžeme si hned odpovědět, kdyby se holil míň, je to v pořádku? Někteří muži tolik chlupů nemají, je to dobré? Málo nebo hodně chlupů na nohách? Co se ti líbí víc?
1: No, tak muži s oholenýma nohama se mi vůbec nelíbí.
0: A co říkáš tomu šourku?
1: Myslíš, jak je nesouměrný?
0: No, mně to tak připadá.
1: No to mi nevadí, vlevo trochu odsaju a budou stejné.
0: Odsaješ a levá bude stejná.
1: Budou prostě zase stejné.
0: To je úžasné. Pak bych řekl, že uděláme krok zpět, Sabrino, a teď bychom měli dospět k prvnímu rozhodnutí. Totiž, kterého z pánů chceš poslat domů? Pojdej.
1: Je to těžké rozhodnutí.
2: Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
4: Jaho, ne. Čoko.
5: To má po tobě.
6: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.

0: Tutti frutti!
1: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
2: Vybrali jste si dobře?
0: Já.
3: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
5: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Krispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Krispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden losos filet z kůží za 28,90, krolevsky plátky za 29,90 a krušovice desítka nebo hořké nealko za 14,90. Byla.
7: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
8: Tati, co je tohle za auto?
9: Taková moje srdcovka.
10: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
8: Nebo pro tebe, tati.
11: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
12: Bujon od Vitany, to je základ. Prochutnější vývar? Kuskus?
13: Nebo hovězí po burgundsku?
12: Vitana. A všechno dobře dopadne.
14: V Datartu objednám
15: a na půl hoďky zdarma vyzvednu.
16: Přijďte zás!
14: To byl Richard!
17: Vyzkoušejte Richard taky a objednejte si tablet Lenovo s celodenní výdrží. Datart.
18: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Kdy si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
19: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
20: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
21: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji Venus Comfort Glide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Venus.
22: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
23: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
24: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
25: Ano. Ano. Ano.
24: A tohle?
25: Mm-hmm.
24: A tohle?
26: Ano.
27: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
24: A tohle?
25: Ano.
27: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
28: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
29: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.

0: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí? Hele, jedna, dva, tři, čtyři, pět, kolik jich bylo?
1: A běhej, rozpohybost třeba.
2: Stáhněte si aplikaci Smart Broker a investujte raději do akcí, fondů i ETF. Tiobanka, pro všechny pozemské radosti.
3: 18.
2: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ paráda na Očko Star. Očko tě zve do kina.
4: This is Odin. He is a highly trained combat canine.
5: Phoenix!
6: Good job, buddy.
4: I'll get you home.
6: Odin, I stay on my gun.
7: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
8: Na na na na na na na na na.
2: Každé pondělí a úterý.
9: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
2: Je tu koťák.
10: Jo.
2: A nálož hostů.
11: Vzdělávna otázka.
2: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
12: Ne, boží, ano, ano.
13: Ňuky, pene, spagety.
14: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
2: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
3: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem. Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
15: Kterého z pánů chceš poslat domů? Povídej.
16: Je to těžké rozhodnutí. Kvůli výšce se musím rozloučit s červeným boxem.
15: Proč s červeným?
16: Je moc malý.
15: Příliš malé i na její výšku. Tohle je Flynn, 34 let, z Weilheimu. Podívejte se, jaký je to muž. Chtěl jsem ti to moc a moc říct. Gratuluju. Přeji hezký večer. Ano, škoda, ale možná přijdeš příště. Děkuju moc krát.
16: Čau.
17: Není to příjemný pocit, když vás vyhodí jako prvního, ale zazněla spousta komplimentů. Takové zážitky z rande nemáte každý den. Proto jsem vážně rád, že jsem to mohl zažít. A rád bych si to zopakoval.
15: Pánové, buďte připraveni, je čas na horní části těla. Které tělo se ti nejvíc líbí? Které tě nejvíc oslovuje?
16: Zelený box.
15: Zelený? Tak jdeme k zelenému. Co tě oslovilo jako první?
16: Čím je muž vyšší, tím mi připadá mužnější.
15: Pravda. Je prostě ten, který...
16: Ochranář.
15: Ochrana.
16: Musí mě chránit. Nezáleží, jestli je muž víc vytrénovaný. Měl by být prostě hezký na pohled a měla bych se k němu cítit přitahovaná. A myslím, že tady je to všechno v pořádku.
15: Dobrá, tak se koukneme na ty ostatní. Půjdeme k našemu smajlíkovi.
16: Ano.
15: Tady máme trochu chlupatou variantu.
16: No tak to bych mu vrazila do ruky holítko.
15: Dobře. Pane, můžete si potom oholit hrudník? Podívej, každý by udělal, co mu řekneme. Takhle to mám nejradši. A co bradavky? Zelený je má trochu větší, taky mají tendenci se mu postavit. Modrý má trochu menší.
16: A bradavky mají cucat muži mě, ne já jim, takže bradavky jsou v pořádku.

0: Sabrinina obliba hrátek s bradavkami má dobré důvody. Aktivují se stejné oblasti mozku jako při sexu. Podle nejnovějších studií může třetina všech žen dokonce vyvrcholit pouhou stimulací bradavek. A muži se mohou také vzrušit, protože i jejich prsa jsou považována za erotogenní zóny. Takže vyndejte ruce z kalhot a jděte na to.
1: Dobrá, tak toho necháme a koukneme na pána ve žlutém boxu. Líbí se ti, nebo musí chlupy taky pryč?
2: Tady těžko říct, ale při mazlení je to hezčí bez chlupů.
1: Dobře, milý žlutý, můžeš si také oholit chlupy na hrudi? Aha, to začíná být kritické. Dole ano, ale nahoře ne.
2: Ano, ale trochu moc chlupů.
1: No, jdeme k fialovému. Ten je podle mě hodně výrazný, hodně hubený a bez chlupů na rukách i hrudi. Podle mě dokonalý.
2: No jo, ale vypadá nejistě. Už tím, jak stojí.
1: Ale proč myslíš? Myslíš, protože nestojí jako kolos? Jako muž? Skutečný muž?
2: No jo, trošku.
1: Fialový, jsi sebevědomý? Koukej, Sabrino, možná se trochu pleteš.
2: No, může být.
1: Jo.
2: Je to možné.
1: To bych řekl.
2: Jo.
1: Víš, zase přichází ta chvíle. Můj učitel matematiky vždycky říkal, že je to okamžik, kdy slon opustí vodu. Teď se dostáváme do složité situace, protože nám zbývají čtyři muži, ale teď se musíme s jedním rozloučit. Který box musí odejít?
2: Bohužel to bude žlutý.
1: A proč?
2: Kvůli těm chlupům.
1: A je to. Matias, 37 let, z Oberotu. Prosím, pojď k nám. Děkujeme za účast. Nelituješ trochu, Sabrino?
2: Myslím, že si i tak najde milou ženu. Přeju ti všechno nejlepší.
1: Děkuji za účast. Ahoj.
0: Chlupy zůstanou, kde jsou. Všechno zůstává tak, jak je. Rozhodně to byla zábava a myslím, že to byl skvělý zážitek. Rande by mi nevadilo, ona se mi celkem líbila. Proto jsem teď trochu zklamaný.
1: Takže, milá Sabrino, už jsme se rozloučili se dvěma muži, teď nám zbývají tři. Nyní nastává podle mě nejzajímavější situace, a sice tváře mužů. A proto bych chtěl říct, milí muži, zkontrolujte si své tváře, usmějte se na nás, co nejlépe umíte, protože teď odhalíme tváře. Podívejte se na ně. Jsou všechny rozzářené. Který box tě zaujal jako první?
2: Modrý.
1: Ano?
2: Ano.
1: Co tě na modrém nejvíc oslovuje?
2: Oči. Ano, má moc hezké oči.
1: A co ty, jak se tomu říká, tunely? Co ty na ně?
2: No, nejsou tak špatné, když nejsou moc velké. To je úplně v normě.
1: A má trochu vousy?
2: To je dobré, ukazuje to, že je mužný. Nechtěla bych žádného chlapečka.
1: Dobře. Podívejme se na fialového. Řekla bys, že může být sebevědomý?
2: Nevím, ale každopádně má hezké zuby.
1: A účes?
2: V pořádku, účes můžeme nechat.
1: Dobrá, půjdeme k zelenému. Zelený je velký, teda vysoký. Jak důležité jsou u mužů rty?
2: No, rty nejsou moc podstatné, hlavně, aby uměl líbat.
1: A myslíš, že zelený umí dobře líbat?
2: To bych řekla.
1: Taky bych řekl, milá Sabrino, koho teď musíme poslat domů?
2: To je těžké.
1: Popravdě, mně to teda taky přijde těžké.
2: A mám jen minimální důvod, ale jsem velmi sebevědomá žena a sebevědomého muže potřebuji. Proto je pro mě fialový až příliš nejistý.
1: Je to 30-letý Enrico. Enrico, pojď k nám. Moc děkujeme za účast. Byl jsi skvělý.
2: Těšilo mě.
1: Děkujeme ti za účast.
3: Cítím se poctěn, ale musím říct, že jsem rád, že jsi nevybrala mě. Vídeň je hrozná dálka, to bychom, jak říkám, museli udělat spoustu kompromisů, abychom se vůbec dali dohromady. Řekla, že nepůsobím sebevědomě, což vůbec není pravda. Jsem totiž velmi sebevědomý a pozitivní člověk. A ukázat se nahý, to není jen tak.
1: Než se budeš muset rozhodnout mezi posledníma dvěma, samozřejmě chceme vidět, jak vypadáš nahá. Takže tě pošlu svléct a budeme se těšit, až se vrátíš. A určitě to bude stát za to, takže upaluj se svléknout a budeme se na tebe těšit.
2: Tak jo.
1: Čau. Pět pánů dělalo na Sabrinu oči, ale jen jeden z nich udělal bum. Proklestí si cestu k Sabrininu srdci Marcelova chlouba nebo zvítězí Patrik s nesouměrným šourkem? Teď přišel ten čas. Dva finalisté jsou Patrik a Marcel. Jak moc se těšíte na Sabrinu?
3: Já se těším vážně moc.
1: Ano?
3: No ano.
1: Jak se vám líbí jako typ?
3: Rozhodně, přesně můj typ, takže se do takové ženy můžu okamžitě zamilovat.
1: Máte děti?
3: Jo, mám dceru.
1: Dceru, jak je velká?
3: 4 roky.
1: A ty?
3: Bezdětný a ani už rodinu plánovat nemůžu. Jsem po sterilizaci, takže už žádné děti.
1: Ale to je v pořádku. Pak se můžete soustředit na jiné věci, než na dělání dětí. Chci říct ano, taky už se těším. Takže bych řekl, že tě vítám, Sabrino. Tak už jsem slyšel, že naši muži jsou rádi, že tě uvidí. Co na to říkáš, Marceli?
3: No nevím, kam se mám dívat dřív. Nádherná žena, velmi půvabná.
1: Patriku, co říkáš ty?
3: Sexy žena k nakousnutí. Já doufám, že tvůj vzhled odráží také tvou povahu.
1: Oh, to bylo hluboké.
2: To slyším ráda.
1: Tak, kterého z těch dvou krasavců, Patrika nebo Marcela, bys chtěla vzít na rande? A koho teď pošleme domů?
2: Je to těžké rozhodnutí, protože Patrik je pro mě lepší z hlediska výšky. Ale Marcel se mi líbí víc charizmatem.
1: To je těžká situace.
2: Ale musím se prostě rozhodnout, oba si vzít nemůžu.
1: Musíš se rozhodnout, Sabrina.
4: Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
2: Výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
3: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.
4: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 tisíc korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
6: Broken! Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
7: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
8: Oral-B!
9: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Zpátky do školy s Oral-B. Kupte si dětský kartáček od Oral-B v Datártu a k nákupu získejte dětskou zubní pastu zdarma.
10: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
11: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
12: Kulma!
13: To vyřeším. Mám Richard.
12: Přijďte zas!
13: Díky!
12: Kulma!
14: Kdo to natočil?
13: Kulma z Datártu.
15: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
16: Tati, co je tohle za auto?
17: Taková moje srdcovka.
18: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
16: Nebo pro tebe, tati.
19: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
20: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
21: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
22: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
23: Brev zná jednodušší způsob.
24: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čistící účinek.
23: Non-stop čistý.
22: A svěží.
24: Nový Brev Color Autoactive.
25: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden hroznové víno bílé za 22,90, Franz Josef Tuňák steak od 2 kusů 38,90 za kus a Božkov standard za 99,90. Byla.
26: Nová dobrodružství Skinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Apple ID.
0: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
1: Na Vinted může být všechno znova nové.
2: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
1: Ahoj, Sáro.
2: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Osmnáctka.
4: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
8: Na na na na na na na na na.
17: Každé pondělí a úterý
27: Koťák Live, Koťák Live, vítejte u Koťák Live.
17: Je tu Koťák.
28: Jo.
17: A nálož hostů,
29: známá otázka,
17: se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
30: Ne boží, ano, ano.
31: Ňoky, pene, spagety.
32: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
17: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
3: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
33: Koho teď pošleme domů?
34: Je to těžké rozhodnutí, protože Patrik je pro mě lepší z hlediska výšky. Ale Marcel se mi líbí víc s charizmatem.
33: To je těžká situace.
34: Ale musím se prostě rozhodnout, oba si vzít nemůžu.
33: Musíš se rozhodnout, Sabrina.
34: Jen jeden mě ohromil víc. Potřebuji, aby mě ohromil, a to umí Marcel.
33: Tak je to Marcel. Milý Patriku, děkujeme, že ses k nám připojil. Měj se hezky a brzy na viděnou. A určitě se tam pro tebe nějaká ta žena najde.
35: Když nejdete na rande, jste zklamaní. Uměl jsem si dost dobře představit rande s tou ženou. To, že mě tak chválila, je vážně skvělý pocit, když vidím, co jiná žena říká o celém mém těle a také o oblasti genitálií. No, kdykoliv bych to udělal znovu. Byla to pro mě dobrá zkušenost.
33: Tak pojď, já jsem teď anděl lásky, abych řekl. Adame a Evo, jsem moc rád, že jste se našli. Užijte si rande a řekl bych, že mi pošlete pozvánku na svatbu, že? Ano.
34: Určitě.
33: Bavte se a děkuji, že jste se k nám přidali.
35: Jsem šťastný, že si mě Sabrina vybrala. Myslel jsem, že ve finále prohraju. Právě kvůli té výšce.
34: Ano, se svou volbou jsem spokojená. Jeho oči, povaha a chování rozhodly a myslím, že také ví, co chce.
35: Budu se snažit být tím, kým jsem, a nepřetvařovat se, protože ženy to okamžitě poznají.
34: Těším se na rande. Nemůžu se dočkat, co mě čeká.
35: Ahoj, u tebe všechno dobrý?
34: Jasně, co ty?
35: Paráda.
34: Teď, když jsem se rozhodla pro Marcela, se moc těším, jak bude naše rande probíhat.
35: Páni, tobě to sluší. Jsi krásná. Ještě jednou díky, že jsi mě vybrala.
34: Doufám, že máš radost.
35: Připijem si ještě jednou?
34: Cílem schůzky bylo samozřejmě, abychom si dobře rozuměli, zůstali v kontaktu, znovu se setkali, dobře se sladili, no a bavili se.
35: Mým velkým problémem je můj přístup. Teď ti to řeknu, nejspíš řekneš, že dobře, jsi milý, ale... No,
34: povídej.
35: Pro mě není tak důležitá věrnost.
34: Takže otevřený vztah?
35: Jo, přesně tak.
34: Takže mít po boku svoji ženu.
35: Srdce patří jen mé ženě, přesně tak. Občas nějaké to dobrodružství.
34: Ale nebyl by kompromis třeba dobrodružství ve dvou?
35: To ne.
34: To bych řekla fajn. Ne sám, ale hned ve dvou.
35: Klidně, jasně.
34: Nikdy předtím jsem neměla otevřený vztah. Jestli je to pro mě možnost nebo ne, na to nedokážu odpovědět narychlo. No, Jak to vypadá, co se týče sexu, co tě baví?
35: Líbí se mi to trochu víc směrem k BDSM. To znamená vyzkoušet něco slany a biči. Něco jako 50 odstínů šedi. Možná i trochu tvrdší. Mazlení je pro mě úplné tabu.
34: No, myslím, že je hodně dominantní, že je v posteli rád pánem. S čímž bych ale neměla problém, to já dělám taky. Myslím, že bychom si spolu mohli hodně užít.
35: No, taky myslím. Umíš si představit ještě dneska večer někam zajít? Co myslíš?
34: Jasně.
35: Můj cíl dnes večer je určitě jít ven a bavit se s ní. Možná si potom v hotelu i pěkně popovídat. Takže jsem otevřený čemukoli a doufám, že ona taky. A vážně se těším. V každém případě.
5: Porande.
35: Dobré ráno.
34: Dobré ráno.
35: Myslím, že chemie je správná. Dobře jsme si rozuměli, teď se ode mě hodně naučila a myslím, že se jí většina z toho líbila.
34: Ano, Marcel má na spoustu věcí trochu jiný názor, než jsem si myslela. Ale když se nad tím trochu zamyslím, nemyslím si, že je to tak špatné.
35: Takže bych řekl, že je tu určitě potenciál pro otevřený vztah na dálku. No, rád bych zajel do Vídně a uvidíme, jak se to tam bude vyvíjet.
5: Dnes jsem byl za kavalíra s růží lásky. Jsem rád, že jste byli opět u toho. A příště přinese Naked Attraction zase hromadu nahé krásy.
2: Pro stanici O vyrobila Good TV ve studiích Bear.
6: Tenhle a další vyostřený pořady si můžete přehrát už teď po stisknutí červeného tlačítka. Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
7: Podzimní checklist? Jdeme na to. Bytové doplňky už od 55 korun a podzimní móda od 250. Stavte se v Pepco a připravte se na podzim. Získejte více z Pepco.
9: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
10: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
9: Při nakládání.
11: Tady jsme!
12: Oh. Trosečník, který není spocený.
13: A voní svěže. Po mentolu, neuvěřitelné.
14: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
15: Jak krásné je, když děti ukážou, co právě cítí. A jak skvělé je mít svačinku, se kterou můžou být sami sebou. Proto jsme vytvořili Kinder Kinderiny. Nové křupavé sušenky s tím jedinečným kouzlem, které umí jen Kinder. Kinder Kinderiny. Jedna emoce za druhou.
16: Nakupuj trendy kalhoty od svých oblíbených značek. Nyní na About You.
18: Nová dobrodružství z Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Apply Do.
19: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
28: L'Oréal Paris uvádí.
30: Počkat, počkat. Vidíte, jak se mi lesknou vlasy?
28: Ano, vidíme. Elsev Glycolic Gloss s kyselinou glykolovou, která uhlazuje vlasové vlákno pro až dvakrát více lesku bez zatížení.
30: Když září moje vlasy, zářím i já.
28: Objevte celou řadu Elsev Glycolic Gloss od L'Oréal Paris.
30: Vy za to stojíte.
31: Křupavá oplatka s lahodnou náplní a bohatá vrstva čokolády. To je dokonalá odměna. Fidorka. Medaile k nakousnutí.
36: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti.
0: S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
1: Jaho, ne, Čoko.
3: To má po tobě.
4: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
1: Tutti frutti.
8: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
3: Vybrali jste si dobře?
1: Já.
3: Mami, já mám...

0: Jednoduše skvělá.
1: Jenna mia.
2: Maximální úspora v Tetě. Sleva 50% na celé značky Colgate a Palmolive. Třeba zubní pasty pod 15 korun, nebo sprchové gely pod 30 korun. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
3: Každý rok se těším na léto. Až do chvíle, kdy udeří vedro a moje pokožka hlavy začne být hysterická. Takže teď si na cesty beru Head & Shoulders Menthol Fresh. Je to taková přenosná klimatizace pro hlavu. A proto ji mám pořád krásně chladnou.
4: Takže vás nesvědí hlava?
3: Mně ne. Mějte chladnou hlavu bez lupů z Head & Shoulders.
5: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
6: Volá vaše nádobí o pomoc.
7: So what?
6: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
8: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
9: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.

0: Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI již od 6 990 korun měsíčně s operativním leasingem od Arvalu. Není to jen obyčejné auto. Je to BYD. Očko tě zve do kina.
1: This is Odin. He is a highly trained combat canine.
2: Good job, buddy.
1: I'll get you home.
2: Oh, stay on me, bud.
3: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
4: Na na na na na na na na na.
5: Každé pondělí a úterý.
6: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
5: Je tu koťák.
7: Jo.
5: A nálož hostů.
8: Známá otázka.
5: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
9: Ne, boží, ano, ano.
10: Ňoky, pene, spagety.
11: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
5: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
12: Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my.
13: E-kondomy.
12: E-kondomy.cz

erotický dárek k narozeninám. Mm. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz

0: No a dnes to bude i velká novinka, fantastické brýle od Emporia, které se dokonce dokáží přizpůsobit až 3 dioptriím, takže to je vynikající, co vás čeká.
1: Fungují vám brýle na čtení skvěle na knížky, ale na textovky nebo počítač už ne?
2: Když se dívám na mobil, potřebuju brýle, abych viděla text, pak přijdu do kanceláře a potřebuju jiné brýle na počítač. A když jdeme na oběd, potřebuju další brýle, abych si přečetla jídelní lístek nebo i knihu.
3: To, co potřebujete, jsou revoluční nové Emporium Multifocus.
1: Inovativní brýle na čtení, které se sami přizpůsobí vašemu zraku, ať už čtete zblízka, na střední vzdálenost nebo i dál.
4: Tyhle brýle jsou úžasné. Udělají všechnu práci za mě. Ať už čtu cokoliv, jakékoliv písmo v knize, sklo se mi přizpůsobí.
5: S těmito brýlemi se můžu dívat na počítač, sami zaostří, otočím hlavu, podívám se na papír, hned zaostří na něj, můžu se dívat sem a tam. Je to hrozně jednoduché a snadné.
1: Tajemství spočívá v technologii multifokálních optických čoček navržených s celou škálou různých dioptrií. Když se podíváte skrz čočku, vaše oči spolupracují s mozkem a automaticky najdou to správné místo, abyste viděli jasně v každé situaci. Pro přesné vidění na blízko, které se přizpůsobí vašim textovkám, novinám i obrazovce počítače, bez ohledu na velikost písma nebo vzdálenost od očí. Takže vám stačí jedny brýle na čtení ranních novin, kontrolu etikety na lahvičce s léky nebo luštění křížovky. A vaše tvoření bude mnohem příjemnější, protože můžete snadno přejít od čtení návodu k navlékání jehly a sledování vzoru. A to všechno s jedinými brýlemi.
3: I když se vám změní dioptrie, Emporium Multifocus vám budou fungovat dál.
1: Jsou to jediné brýle na čtení, které kdy budete potřebovat. Navíc pro super drobný text, který nepřečtete ani se správnými dioptriemi.
3: Emporium Multifocus odvede skvělou práci, protože má v sobě zabudovaný zvětšovací efekt.
1: Jakákoliv velikost písma bude jasnější a snáze čitelná. Skvěle se hodí i na jiné činnosti, jako je navlékání malého rybářského háčku nebo vybírání těch nejmenších kůstek z ryby k večeři.
3: S Emporium Multifocus je všechno jasnější, větší a snazší.
1: Navíc k nim zdarma dostanete praktické pouzdro z mikrovlákna, které slouží i jako vysoce účinný čisticí hadřík na odstranění otisků prstů a šmouh bez použití chemie.
0: Jedny brýle na televizi, jedny brýle na telefon, jedny brýle na čtení, jedny brýle na pletení. Opravdu už nebudete muset potřebovat různé druhy. A budou vám stačit jedny i jediné. Takže si počkejte, protože to bude skvělá akce. No a dámy i pánové, můžete si usnadnit život se skvělými brýlemi, které se mohou nosit i v rozsahu různých dioptrií. A i když třeba se vám změní zrak s tím, jak budete stárnout, tak ty brýle stále si můžete ponechat, protože oni jsou tedy takové, že se promění právě na ty vzdálenosti.
1: Fungují vám brýle na čtení skvěle na knížky, ale na textovky nebo počítač už ne?
2: Když se dívám na mobil, potřebuju brýle, abych viděla text, pak přijdu do kanceláře a potřebuju jiné brýle na počítač. A když jdeme na oběd, potřebuju další brýle, abych si přečetla jídelní lístek nebo i knihu.
3: To, co potřebujete, jsou revoluční nové Emporium Multifocus.
1: Inovativní brýle na čtení, které se sami přizpůsobí vašemu zraku, ať už čtete zblízka, na střední vzdálenost nebo i dál.
4: Tyhle brýle jsou úžasné. Udělají všechnu práci za mě. Ať už čtu cokoliv, jakékoliv písmo v knize, sklo se mi přizpůsobí.
5: S těmito brýlemi se můžu dívat na počítač, sami zaostří, otočím hlavu, podívám se na papír, hned zaostří na něj, můžu se dívat sem a tam. Je to hrozně jednoduché a snadné.
1: Tajemství spočívá v technologii multifokálních optických čoček navržených s celou škálou různých dioptrií. Když se podíváte skrz čočku, vaše oči spolupracují s mozkem a automaticky najdou to správné místo, abyste viděli jasně v každé situaci. Pro přesné vidění na blízko, které se přizpůsobí vašim textovkám, novinám i obrazovce počítače, bez ohledu na velikost písma nebo vzdálenost od očí. Takže vám stačí jedny brýle na čtení ranních novin, kontrolu etikety na lahvičce s léky nebo luštění křížovky. A vaše tvoření bude mnohem příjemnější, protože můžete snadno přejít od čtení návodu k navlékání jehly a sledování vzoru. A to všechno s jedinými brýlemi.
3: I když se vám změní dioptrie, Emporium Multifocus vám budou fungovat dál.
1: Jsou to jediné brýle na čtení, které kdy budete potřebovat. Navíc pro super drobný text, který nepřečtete ani se správnými dioptriemi.
3: Emporium Multifocus odvede skvělou práci, protože má v sobě zabudovaný zvětšovací efekt.
1: Jakákoliv velikost písma bude jasnější a snáze čitelná. Skvěle se hodí i na jiné činnosti, jako je navlékání malého rybářského háčku nebo vybírání těch nejmenších kůstek z ryby k večeři.
3: S Emporium Multifocus je všechno jasnější, větší a snazší.
1: Navíc k nim zdarma dostanete praktické pouzdro z mikrovlákna, které slouží i jako vysoce účinný čisticí hadřík na odstranění otisků prstů a šmouh bez použití chemie.
0: No a mám tu čest přivítat vás u naší promo příležitosti. Takže každý, kdo si chce zjednodušit život a žít tedy v pohodě, tak

0: Každý. No ale, moji milí televizní diváci, ty nejpohodlnější brýle, jaké vůbec kdy byly vyrobeny, jsou od Emporie a nazývají se Emporia Multifocus. Mají skvělou inovativní technologii, která se přizpůsobí na vzdálenost. No a to znamená, že ať už se podíváte na cokoliv, ať už budete číst, nebo se dívat na telefon, anebo třeba potřebujete navléknout jehlu, nebo si přečíst etiketu, přečíst si nějaký recept, tak v podstatě budou vám stačit jedny jediné brýle. Perfektní korekce vidění zblízka a při čtení téměř pro každého jsou naprosto ideální na navlékání nitě do jehly, na různé čtení receptů, na prohlížení obrazovky počítače, anebo na prohlížení telefonu. Nemusíte si vůbec měnit brýle, to je na tomto fantastické. No a obsahují více ohniskové objektivy pro úpravu zaostření pro různé potřeby a vzdálenosti. Technologie adaptace na vzdálenost je tady opravdu výtečná. Má velmi flexibilní rozsah od půl dioptrie do 3 dioptrií, kam se v podstatě vejde většina z nás. Takže to je na tomto opravdu skvělé. Technologie adaptace na vzdálenost vám umožní, abyste viděli dobře jak na dálku, tak na střední vzdálenost, ale i na blízko. A dokonce právě i to periferní zkreslení, tam je tedy dobře vyvedené, takže se vám nestane, že byste třeba někde zakopli nebo něco podobného, když máte špatné brýle a nevidíte dobře třeba na dálku nebo zase naopak na blízko. Jiné brýle mají třeba jenom jednu fokální čočku nebo mají bifokální čočku na dálku a na blízko. Či mají trifokální čočku na dálku, na střední vzdálenost a na blízko. Ale potom, když potřebujete se podívat na něco jiného, tak se tam špatně právě adaptují na tu vzdálenost. Každopádně Emporia Multifocus jsou čočky s adaptací na dálku do periférie, ale i na střední vzdálenost a na blízko. A nejlepší na tom je, že zajišťují naprosto plynulý přechod, že to nebude nic nepříjemného, ale že v podstatě uvidíte všechno dokonale bez nějakých nedobrých přechodů. No a dokonce nyní nově máme i fantastické brýle v tygřím designu, což je tedy skvělý, teď nejmodernější styl, který se nachází i na módních přehlídkách. No a samozřejmě každé brýle jsou včetně i pouzdra. Je to velice skvělý design, právě elegantní a unisex, takže samozřejmě padnou jak dámám, tak pánům. Takže pokud si chcete perfektně usnadnit život a nehledat množství různých brýlí a mít pouze jedny brýle, které si přenesete kamkoliv budete potřebovat, právě v tom pouzdříčku, aby se vám nepoškrábaly a kdykoliv je můžete vyndat, ať už v obchodě, abyste nakoupili, nebo třeba v restauraci, abyste viděli, co si chcete objednat a tak dále, tak pojďme se ještě jednou podívat na video.
1: Fungují vám brýle na čtení skvěle na knížky, ale na textovky nebo počítač už ne?
2: Když se dívám na mobil, potřebuju brýle, abych viděla text, pak přijdu do kanceláře a potřebuju jiné brýle na počítač. A když jdeme na oběd, potřebuju další brýle, abych si přečetla jídelní lístek nebo i knihu.
3: To, co potřebujete, jsou revoluční nové Emporium Multifocus.
1: Inovativní brýle na čtení, které se sami přizpůsobí vašemu zraku, ať už čtete zblízka, na střední vzdálenost nebo i dál.
4: Tyhle brýle jsou úžasné. Udělají všechnu práci za mě. Ať už čtu cokoliv, jakékoliv písmo v knize, sklo se mi přizpůsobí.
5: S těmito brýlemi se můžu dívat na počítač, sami zaostří, otočím hlavu, podívám se na papír, hned zaostří na něj, můžu se dívat sem a tam. Je to hrozně jednoduché a snadné.
1: Tajemství spočívá v technologii multifokálních optických čoček navržených s celou škálou různých dioptrií. Když se podíváte skrz čočku, vaše oči spolupracují s mozkem a automaticky najdou to správné místo, abyste viděli jasně v každé situaci. Pro přesné vidění na blízko, které se přizpůsobí vašim textovkám, novinám i obrazovce počítače, bez ohledu na velikost písma nebo vzdálenost od očí. Takže vám stačí jedny brýle na čtení ranních novin, kontrolu etikety na lahvičce s léky nebo luštění křížovky. A vaše tvoření bude mnohem příjemnější, protože můžete snadno přejít od čtení návodu k navlékání jehly a sledování vzoru. A to všechno s jedinými brýlemi.
3: I když se vám změní dioptrie, Emporium Multifocus

0: Plus vám budou fungovat dál.
1: Jsou to jediné brýle na čtení, které kdy budete potřebovat. Navíc pro super drobný text, který nepřečtete ani se správnými dioptriemi.
0: Emporium Multifocus odvede skvělou práci, protože má v sobě zabudovaný zvětšovací efekt.
1: Jakákoliv velikost písma bude jasnější a snáze čitelná. Skvěle se hodí i na jiné činnosti, jako je navlékání malého rybářského háčku nebo vybírání těch nejmenších kůstek z ryby k večeři.
0: S Emporium Multifocus je všechno jasnější, větší a snazší.
1: Navíc k nim zdarma dostanete praktické pouzdro z mikrovlákna, které slouží i jako vysoce účinný čisticí hadřík na odstranění otisků prstů a šmouh bez použití chemie.
2: No a dokonce dnes tu máte i novinku, a to fantastické brýle v tygřím designu, takže i ty tu dnes budou a je to opravdu veliký hit, když se podíváme na módní návrháře, co právě teď v této sezóně bude žádané. Takže můžete jít i s módou a ještě k tomu mít fantastické brýle, které nemusíte střídat, nemusíte měnit a které tedy určitě využijí jak dámy, tak pánové. Takže v takovém případě jsem nadšená, že se vám vydaří si i vybrat ty, které chcete. Buď černé, takové spíš klasičtější, a nebo ty nové, moderní právě v tom tygřím vzoru. No a samozřejmě, pokud tedy máte různé dioptrie na různé tedy vzdálenosti, a nebo právě třeba se vám děje to, že používáte různé množství brýlí a někdy nějaké ztratíte, někdy zase nějaké nemůžete zrovna objevit, či je vezmete někam jinam. No a právě od půl dioptrie až do 3 dioptrií tyhle brýle se hodí opravdu pro každého, kdo se nachází v tomto rozmezí. Takže veškeré ostatní brýle vám odpadají, abyste sebou nosili, a stačí vám mít tyhle jediné brýle, což si myslím, že je fantastické. A budou se vám skvěle hodit, ať už budete číst třeba v obchodě nějaký nákupní seznam, nebo budete si chtít přečíst třeba složení nějakého produktu, či případně ráno se budete chtít podívat na nějaké dávkování léků, anebo si budete chtít přečíst něco na internetu, či případně někomu napsat zprávu po telefonu, tak tyhle brýle jsou fantastické, stačí vám tyhle jediné. No a přesně to je ono, že mnoho z nás má právě různé tedy typy brýlí a nedaří se vám vždy tedy nalézt ty správné brýle. Někdy mhouříte oči přes ty brýle, které byste zrovna mít neměli. No a samozřejmě pak vás toho bolí hlava, máte oči zarudlé a podobně. To už se vám nestane, protože existují ty nejpohodlnější brýle, jaké kdy byly vyrobeny. A to právě s inovativní technologií adaptace na vzdálenost. To je na tomto fantastické, že ty brýle se přizpůsobí každému z vás, že v podstatě ten mozek zareaguje a najde si přesně to místo, přes které se v podstatě má dobře dívat, aby tedy jste vyrovnali tu vzdálenost. No a je to skvělá korekce vidění zblízka při čtení, téměř pro každého. Ideální pro navlékání nitě do jehly, ale taktéž pro čtení různých receptů nebo prohlížení obrazovky počítače, či když jste na mobilním telefonu. Není třeba vůbec brýle měnit. Ty brýle mají perfektní víceohniskové objektivy pro úpravu zaostření pro různé potřeby a různé vzdálenosti. Technologie adaptace na vzdálenost, kde tady máme velmi flexibilní rozsah, který je ještě tady inovovaný od půl dioptrie do 3 dioptrií. Takže do tohoto se vejde, dalo by se říct, většina populace, takže opravdu je to skvělé, co se vám tu nachází. Technologie adaptace na vzdálenost znamená, že se váš zrak přizpůsobí vidění do dálky, ale i na střední vzdálenost, na blízko a dokonce i na to periferní zkreslení, takže to jsou velice dobré přechody. Není to nic, co by vám bránilo třeba v tom, když jdete a nevidíte zrovna dobře na blízko či periferně a pak můžete zakopnout. To nic takového se vám tady nestane, protože ty brýle mají perfektní tu adaptaci. Jiné brýle mohou být takové, které mají pouze jednu čočku. Některé jsou bifokální na dálku i na blízko a některé mohou mít trifokální čočky. Ovšem ty přechody nejsou vůbec plynulé a mně se to jednou taky stalo, že jsem měla právě brýle a neviděla jsem dobře právě do té periferie a takto jsem spadla na schodek, takže to by se vám nemělo stát s čočkami, které se dobře adaptují na dálku. na dálku, do periférie, na střední vzdálenost i na blízko. A zajišťují tedy plynulý přechod, takže opravdu je to něco velmi pohodlného. A nemusíte se obávat žádných takových nehod. No a nově je máme i v tygřím designu. A to se vám přiznám, že se mi velmi líbí. To je opravdu krásný design a ten bych si určitě pořídila. Jestli zbyde, tak si ji koupím. No a každé ty brýle, ať už ty černé, nebo právě ty tygří, získáváte samozřejmě i s tím pouzdříčkem, které se dá použít taktéž i jako tedy hadřík. Tím je můžete samozřejmě i vyčistit. No a ty brýle mají fantastický, elegantní unisex design, takže jsou jak pro dámy, tak samozřejmě pro pány. Takže každý z vás se vůbec nemusí stydět ty brýle vytáhnout třeba někde na obědě v restauraci, když si chcete přečíst meníčko, nebo třeba v obchodě, když chcete si přečíst nějaké složení produktu, anebo třeba chcete přečíst svůj nákupní lístek, který jste si zapsali a nezapomněli jste si jej vzít sebou. No tak přesně vytáhnete ty brýle z toho poustříčka. To je také vynikající, že to poustro je hadrové a můžete je ty brýle v něm mít schované třeba v kabelce do té doby, než ty brýle budete chtít použít. No a takto ty brýle vypadají. Jedny jsou tedy v té tygří variantě, která je krásná, nová a která tedy vypadá opravdu velmi moderně, velice působivě. No a vidíte, že až do 3 dioptrií se tu tedy nachází ten rozsah. A pak tady máme klasiku v brýlích černých, které jsou velmi elegantní a které bych tedy viděla samozřejmě i na pánech. No ale samozřejmě i pánové mohou využít toho tygřího designu. To už záleží na vás, na co se cítíte, co se vám líbí. Cena bude stejná. Cena bude úplně stejná, akorát tedy řeknete operátorům, které ty brýle si chcete získat. No a máme tady 70 možností, takže doporučuji, abyste se připravili, abyste se nachystali, protože teď si spustíme naši fantastickou akci a jdeme se na to podívat pěkně společně zrovna v tuto chvíli. Tak doufám, že se vám to zadaří, já bych tedy svého favorita měla. Každé ty brýle vás vyjdou na stejnou částku 1979 korun, což je vynikající volba. Tak určitě ale, protože je to naše promo příležitost, tak cena se nám snižuje. A máte tu výbornou cenu, mnohem lepší, 1479 korun. No a už se začíná rezervovat, tak určitě neváhejte a vybírejte si. No a k tomu získáte samozřejmě i právě to poutříčko, ten pytlíček. A opravdu velmi krásná šance, takže vybírejte zavčasu a jednejte.

0: Tohle je nádherná šance. V žádném případě bych nečekala a rozhodovala se, dokud můžete. Je to neskutečná příležitost. Je to neuvěřitelná možnost, kdy si pomůžete s těmito skvělými inovativními čtecími brýlemi. No ale, protože je to dnes speciální promošance, tak tady pro každého z vás máme překvapení a budeme tu mít ještě jednu velikou slevu. Takže každý, kdo už reagoval, vůbec se nemusíte obávat, všichni z vás, kdo už reagovali i kdo teprve reagovat budou, za každé brýle platíte jenom a pouze 979 korun. Takže to je ta nejlepší akce. A stačí jenom říct operátorům, zda chcete černé anebo ty s tím tygřím vzorem, což je vynikající možnost. Já bych si určitě pořídila ty tygří vzory. Ty se mi tedy velice líbí, ale samozřejmě záleží na vás. Oba typy brýlí jsou úžasné, mají skvělé aspekty. Jsou to inovativní čtecí brýle, které se automaticky přizpůsobí právě vašemu zraku, bez ohledu na vzdálenost, ze které čtete. Může to být i úžasný tip na dárek pro vaše blízké. Ostré a snadné čtení textu jakékoliv velikosti. Tajemství spočívá v technologii optických čoček, které mají více ohnisek. A ty čočky nabízejí korekci od půl dioptrie až do 3 dioptrií. A dokonce mají ještě vestavěné zvětšovací, takové zrcátko takzvaně, zvětšovací efekt a díky tomu se text jakékoliv velikosti stává ostrým a snadno čitelným. Takže dokonce i kdybyste něco nemohli běžně v tom rozsahu těch dioptrií přečíst, tak se neobávejte, protože je tam to vestavěné zvětšovací sklíčko, přes které tedy dobře přečtete i ten nejmenší text. No a už potřebujete pouze a jenom jedny brýle. Už žádné používání různých brýlích, o kterých zrovna nevíte, kde je máte, kde se vám nachází. Stačí vám jeden pár na čtení ranních novin, na kontrolu léků nebo třeba na vaření, na čtení receptů, na nákupy, ale také třeba na to, když si vybíráte v restauraci, když čtete z meníčka. No a jedno je opravdu jisté. Nemusíte se za tyto brýle vůbec stydět, oni jsou velmi slušivé. No a právě automatický prodej jsme spustili na tygří design, takže přátelé, je vás povícero na lince. A protože je to váš favorit a já se vám vůbec nedivím, taktéž jsem si je i zamilovala, tak jsme vám na ně spustili automatický prodej, abyste nemuseli čekat na lince. No a pokud si chcete pořídit černé, tak prosím trošičku vytrvejte na naše operátory. Pojďme se podívat ještě jednou pro nově příchozí na video, kde se nám všechno ukazuje a vysvětluje.
1: Fungují vám brýle na čtení skvěle na knížky, ale na textovky nebo počítač už ne?
2: Když se dívám na mobil, potřebuju brýle, abych viděla text, pak přijdu do kanceláře a potřebuju jiné brýle na počítač. A když jdeme na oběd, potřebuju další brýle, abych si přečetla jídelní lístek nebo i knihu.
3: To, co potřebujete, jsou revoluční nové Emporium Multifocus.
1: Inovativní brýle na čtení, které se sami přizpůsobí vašemu zraku, ať už čtete zblízka, na střední vzdálenost nebo i dál.
4: Tyhle brýle jsou úžasné. Udělají všechnu práci za mě. Ať už čtu cokoliv, jakékoliv písmo v knize, sklo se mi přizpůsobí.
5: S těmito brýlemi se můžu dívat na počítač, sami zaostří, otočím hlavu, podívám se na papír, hned zaostří na něj, můžu se dívat sem a tam. Je to hrozně jednoduché a snadné.
1: Tajemství spočívá v technologii multifokálních optických čoček navržených s celou škálou různých dioptrií. Když se podíváte skrz čočku, vaše oči spolupracují s mozkem a automaticky najdou to správné místo, abyste viděli jasně v každé situaci. Pro přesné vidění na blízko, které se přizpůsobí vašim textovkám, novinám i obrazovce počítače, bez ohledu na velikost písma nebo vzdálenost od očí. Takže vám stačí jedny brýle na čtení ranních novin, kontrolu etikety na lahvičce s léky nebo luštění křížovky. A vaše tvoření bude mnohem příjemnější, protože můžete snadno přejít od čtení návodu k navlékání jehly a sledování vzoru. A to všechno s jedinými brýlemi.
3: I když se vám změní dioptrie, Emporium Multifocus vám budou fungovat dál.
1: Jsou to jediné brýle na čtení, které kdy budete potřebovat. Navíc pro super drobný text, který nepřečtete ani se správnými dioptriemi.
3: Emporium Multifocus odvede skvělou práci, protože má v sobě zabudovaný zvětšovací efekt.
1: Jakákoliv velikost písma bude jasnější a snáze čitelná. Skvěle se hodí i na jiné činnosti, jako je navlékání malého rybářského háčku nebo vybírání těch nejmenších kůstek z ryby k večeři.
3: S Emporium Multifocus je všechno jasnější, větší a snazší.
1: Navíc k nim zdarma dostanete praktické pouzdro z mikrovlákna, které slouží i jako vysoce účinný čisticí hadřík na odstranění otisků prstů a šmouh bez použití chemie.
0: Takže přátelé, určitě každý z vás získává právě i ten hadřík, který může být použit i jako to pouzderko. Ale pozor, právě ty brýle v tygřím vzoru už máme méně než 10x, už jenom 8 možností se tu nachází a vyskytuje. Takže určitě jednejte, já jsem si je velmi oblíbila. A říkám, jestli zbydou, tak si je určitě zakoupím, moc se mi totiž líbí ten moderní vzhled. A věřím, že každé ženě, možná i pánům, budou tyto brýle slušet. No a přesně takto můžete jednoduše utřít ta skla, pokud na ně nechtěně sáhnete, jako mně se to zrovna podařilo tady. Takže nepotřebujete žádnou chemii, nic takového. Stačí vám tento hadříček. Jenom na nákupu, když budete chtít si získat třeba nějaký automatický prodej máme spuštěn na ty tygří designy, abyste nemuseli dlouze čekat na linkách. Pokud jste černé, tak prosím trošičku setrvejte na operátory. Je to vynikající akce. Čočka se automaticky nastaví na potřebnou mohutnost, takže už si nemusíte namáhat oči při čtení drobného písma. Vyhnete se tak namáhání očí a bolestem a hlavy. Nebudete mhouřit oči, nebudete si dělat vrásky. No a díky modernímu a stylovému designu si je můžete vzít kamkoliv s sebou. Takže je budete mít vždy po ruce, když narazíte na nějaké písmo, které byste bez nich nepřečetli. Fantastické je, že už žádné používání různých brýlí. Tohle bych určitě pořídila jako skvělý dárek třeba pro prarodiče, no a nebo pro rodiče, pro každého, kdo má různé typy brýlí a častokrát s tím má problémy. Já třeba si přesně pamatuji babičku, která měla brýle na hlavě, jedny na nose a druhé měla, tedy třetí měla ještě na krku pověšené a teď to různě střídala. Přátelé, to už se vůbec nemusí dít, stačí vám jedny jediné brýle, ale bohužel je tady něco horšího, máme tady časomíru, poslední minutka a pár vteřinek na rozhodnutí. Každopádně, když se ještě teď budete nacházet na linkách a my se tady už rozloučíme, naši operátoři s vámi zůstanou, aby se dokončily veškeré rezervace. Takže ničeho se neobávejte, krásně se vám zadaří ty nákupy. Hlavně prosím, buďte na těch linkách. Pouze jedny brýle, které kdy budete potřebovat, už žádné používání různých brýlí. Poslední momentíky, musíte být opravdu rychlí, aby vám neunikly tyto poslední dvě možnosti. Pokud jste na linkách, máte své jisté a neobávejte se, hlavně se neodhlašujte, aby vás někdo nepředběhl a pěkně počkejte na spojení s operátory, anebo využijte právě toho automatu, který je spuštěný na ty tygří designy. Ještě se vám to vydaří, ještě vám to vyjde. Naprosto úžasná šance na vlékání nití do jehel, čtení etiket léků, čtení obrazovek počítačů, telefonů. A není třeba měnit brýle, čočka se automaticky přizpůsobí vašim potřebám. Flexibilní rozsah od 0,5 dioptrie do 3 dioptrií. těchto brýlích. Cena je stejná 979 korun za kterýkoliv ten design, tu barvu, jakou si vyberete. Takže poslední chviličky, poslední pohledy, dokončete si hlavně rezervace, neodhlašujte se z telefonní linky. Naši operátoři s vámi dokončí veškeré rezervace. Takže přátelé, já bych určitě chtěla poděkovat, pogratulovat každému, kdo se tu dnes s námi účastnil. A určitě prosím, dokončete si ty rezervace, ať máte tyto fantastické brýle. Děkuji každému za pozornost a mějte se nádherně. Vidíme se zase zítra.
6: A my jsme si přáli také pro vás přinést něco praktického. A jakmile tohoto pomocníka uvidíte, jak ho jednou vyzkoušíte, tak už se stane přirozenou součástí vaší domácnosti a dámy a pánové, dokonce dokáže Scrub Buddy opravdu bez námahy vyčistit naprosto i tu nejmenší skulinku. Je to bezdrátový elektrický kartáč, vytvořen samozřejmě pro koupelny, kuchyně, tam to bylo to primární, kam si je přáli výrobci pochopitelně využít, ale poradí si i se šperky, můžete si s nimi krásně vyčistit a naleštit i vaše boty, kožená saka, kabáty a tak dále. Takže přátelé, tento kartáč si fantasticky poradí především s mýdlovými usazeninami, špínou, mastnotou, rzí a i na těžko dostupných místech. Máme tu tedy 4 vyměnitelné hlavice a je to naprosto úžasná záležitost. Takže přátelé, i úklid takové koupelny či kuchyně, který každý odkládá většinou a moc se nám do toho nechce, někdy se na to musíme i psychicky připravit, tak tento fantastický čistící kartáč to dokáže, čili odstraňuje nánosy kolem sprch a vany, kolem baterií, dostane se k hranám, do rohů i úzkých míst, na vyšší, nízká místa. No a máme tu tady opravdu něco senzačního. No a je to naprostý hit, je to něco úžasného, krásně padne do ruky díky svému ergonomickému designu. No a vy si tedy to už brzy můžete vyzkoušet. A přátelé, odezvy jsou senzační, takže to je krásná záležitost. No a protože často se právě stává, že v kuchyních nebo tady v koupelnách máme opravdu už takové usazeniny, se kterými si nedokážeme poradit a nechceme třeba používat opravdu takové ty silné chemické čistidla, tady máte fantastický kartáč, který vám tedy k tomuto dopomůže a který vám to krásně... Takže to je fantastická, fantastická záležitost. No a přátelé, vysokorychlostní pohyb kartáče dosahuje až 300 otáček za minutu a pomáhá uvolnit špínu, vodní kámen i skvrny, a to rychleji než ruční drhnutí. Rotační účinek je tedy skvělý na odolnou špínu v koupelně. Takže dámy a pánové, naprosto fantastická záležitost. No a díky tedy nastavitelné rukojeti skvěle dosáhne i na nepřístupná místa. Tyč je prodloužitelná, která dokáže tedy se dostat až 1 metr vysoko, čili snadno úplně vyčistíte celou koupelnu, veškeré tedy ty spáry mezi obklady, no a pochopitelně stěny, sprchy, okraje, vany, i tedy ta skla, ať už ve sprchovém koutu nebo na vaně, no a rohy bez neustálého ohýbání, natahování, čili já si myslím, že je to opravdu praktický pomocník, tedy váš buddy nový, který krásně může sloužit celé rodině, ale především asi budete pravděpodobně myslet na ty, kdo mají třeba jsou omezení na pohybu, a nebo kdo už opravdu mají třeba více let, jako jsou naše babičky a dědečkové, kterým už takový hloubkový úklid může opravdu udělat velkou práci, no a my třeba jim chodíme pomáhat. Čili tady získáváte ideální čistící kartáč na tady nejenom z těch stěny, sprch a vany, ale také můžete využít na podlahy, různé lišty, obklady, ale také na skleněné plochy, čili i klidně okna. Si pomocí něj krásně vydrhněte i okenní rámy a i uzoučké rohy, protože tento kartáč dosáhne absolutně všude. A říkala jsem, že tedy k němu si získáváte také 3 kartáčové hlavice pro kompletní, perfektní a hladký úklid. Kopulovitý kartáč má zakřivené povrchy, takže je fantastický právě na okolí tedy baterií, na zaoblené části vany. Ten sploštělý kartáč je zase senzační na veškeré obklady, stěny, podlahy a takové ty větší rovné plochy. No a rohový kartáč, ten zašpičatělý, ten je nejlepší a dosáhne opravdu i do těch nejmenších spár, nejtenčích, i mezi parketami, samozřejmě nejenom mezi obklady. No a fantasticky je také dosáhne na jakékoliv hrany, rohy a uzoulinké prostory a skulinky. Hlavice vyměníte během několika vteřin a zvládnete různé úkoly s daleko větší přesností. Já si myslím, že to je něco, co potřebujeme úplně všichni a co bychom také měli mít k dispozici, ale spousta z nás vůbec netuší, že existují a že na trhu jsou. No a právě tedy tento Scrub Buddy vám pomůže od špíny v koupelně po běžné nečistoty, takže pochopitelně můžete využít i na okna, můžete využít i v kuchyni. Je bezdrátový, dobíjecí, voděodolný, snadno se používá tedy v celé domácnosti pro mokré, ale i suché čištění. To znamená koupelnové obklady, sprchy, vany, kuchyňské pracovní desky, podlahy a stěny, umyvadla a baterie a také venkovní nečistoty. Čili jeden nástroj na úklidové úkoly, které obvykle stojí nejvíce námahy. A co si budeme povídat, komu by se do toho hloubkového úklidu chtělo a komu by se chtělo ručně houbičkou, hadříkem všechno drhnout hodiny a hodiny a stejně toho kýženého efektu už nejsme schopni u některé špiny a usazenin dosáhnout. Čili podívejte se, co všechno v jednom balení získáváte. To znamená kartáč, jehož rychlost rotace je 300 otáček za minutu.

0: Dosah až 1 metr. Když k tomu připočítáte vaši výšku, tak dosáhnete opravdu všude. Napájení, vestavěná dobíjecí baterie, takže i USB kabel, tak jak si dobíjíte mobily, tablety, tak si dobíjete i vašeho buddyho. Je samozřejmě voděodolný, abyste mohli pochopitelně využívat především v koupelnách. Čili 3 nástavné hlavice, kopulovitý, plochý i rohový kartáč. No a nechybí také návod používání v případě, že s ním budete začínat. Takže přátelé, naprosto tedy fantastický pomocník, kterého věřím, že využijete naplno, že ho budete také používat každý den. Dokonce můžete zapojit vaše nejmenší a vašim babičkám, dědečkům můžete přinést něco, za co vám budou obrovsky vděční, protože známe to, když si můžou něco udělat sami, tak je to nejkrásnější, co jim můžeme dopřát, jejich nezávislost. To znamená, pokud přestane fungovat, jednoduše nabijte, nacvakněte tu hlavici, kterou se chystáte použít, no a naneste buď tedy vodu nebo i čistící přípravky a už se do toho pusťte, bude to radost, je to samozřejmě, vůbec nemusíte vyvíjet žádnou sílu, tlak, nic takového, protože 300 otáček za minutu je obrovská rychlost a intenzita, s jakou tento kartáč pracuje. No a pochopitelně ovládá se pouze jedním tlačítkem, buď to on, zapnout, off, vypnout. Hlavici ji už jenom jemně veďte. Buď to si ji tedy nastavte na celou délku 1 metru a nebo pochopitelně přizpůsobujte tomu povrchu nebo tomu prostoru, ve kterém se do toho úklidu pouštíte. Čili ať je i ten nejnáročnější úklid, co nejsnažší. Já si myslím, že vaše koupelny, kuchyně, celá domácnost bude vypadat čistounká, bude se lesknout. Ovšem, vy se daleko dříve budete moci věnovat příjemnějším činnostem, ať už je to vašim koníčkům, volnému času nebo vašim dětem. Tak co mu říkáte? Já si myslím, že je to opravdu fantastický pomocník, dokonce i na auto můžete skvěle využít. Samozřejmě, málem bych zapomněla na důležitou také součást dnes už téměř každé domácnosti. Takže pochopitelně i celý plechový mazlík může se krásně blýskat a lesknout díky tady této žhavé nabídce a elektrickému bezdrátovému kartáči. Přátelé, máte tu tady 3 nástavné hlavice naprosto na jakékoliv povrchy. No a dámy a pánové, je tak úžasný a fantastický, že jsme jej ani nestihli dnes tady ve studiu připravit, takže už je rovnou zabalený a budeme je rovnou posílat k vám. 46 možností, myslím si, že produkty jednoznačně, který potřebujeme, chceme naprosto všichni. A dámy a pánové, protože už vám vystačí na celý život, je dobíjecí, šetříme i přírodu a vaše peněženky. Máme tu fantastickou částku 1877 korun, ale to není všechno. Dámy a pánové, my tu částku ještě snížíme, wow. Tak to je neuvěřitelné. 1223 koruny. To je opravdu částka, za kterou stojí za to ho vyzkoušet. Jakou sílu má, jak jednoduše se zbavíte i těch největších usazenin. Je to vodní kámen, je to samozřejmě různé mýdlové usazeniny. Naprosto skvělá záležitost. No a přátelé, co bych vám povídala, my tu máme i úžasné video, kde se dovíte ty největší přednosti našeho buddyho. Jdeme na to.
1: Ohýbat se při úklidu nízko u země je dřina, ze které bolí záda. Proč takhle trápit záda a kolena? Představujeme Scrub Buddy XL od JML. Akumulátorový a dobíjecí elektrický kartáč, se kterým uklidíte rychle a snadno. Ani ty nejšpinavější staré dlaždičky nemají proti Scrub Buddy XL šanci. Rychle si poradí s vodním kamenem, mýdlem i skvrnami od tvrdé vody. Tajemství spočívá v rotujícím kartáči, který se točí rychlostí neuvěřitelných 300 otáček za minutu. Neuvěřitelná síla si hravě poradí s usazenou špínou a praktická prodlužovací tyč vám umožní dosáhnout na nečistoty u země, aniž byste se museli ohýbat.
2: Jenom ho zapnu, zmáčknu tlačítko, začne se točit, dělá práci za mě. A jak čistím dlaždičky, doslova vidím, jak z nich ta špína a nánosy mizí. A to je pro mě prostě zázrak.
1: Vyberte si ze 3 různých, snadno vyměnitelných kartáčových hlav, které si poradí s jakoukoliv prací. Kuželový kartáč.

0: hráč je skvělý na úzká místa, dokonale zapadne do rohu a odstraní i ten poslední kousek špíny, nečistot a plísni. Plochý kartáč je skvělý na rovné povrchy, jako jsou sprchové dveře, linky a stěny. A víceúčelový kopulovitý kartáč je fantastický prakticky na jakoukoliv práci.
1: Scrubbuddy XL si poradil s usazeným mýdlem na mých sprchových dveřích. Dosáhnu až na úplný vrch sprchy. Naprosto ho zbožňuju a svou práci odvede na jedničku.
2: Svůj Scrubbuddy XL miluju. Když dovařím, vypadá to u nás jako po výbuchu. Ale s tím plochým kartáčem jdou všechny připáleniny dolů. Používá se super snadno. Pár vteřin a máte hotovo.
0: Zapomeňte na ohýbání a namáhání při čištění vany. Použijte praktickou prodlužovací tyč. Snadno dosáhnete dolů do vany, abyste odstranili skvrny nebo do sprchy na vyčištění plesnivých spár a dlaždic. Vyčistíte i místa, kam byste normálně nedosáhli.
3: No, ta prodlužovací tyč na mém Scrubbuddy XL je úžasná. Takhle prostě stojím rovně, čistím se Scrubbuddy a nemusím si namáhat záda jako dřív.
4: Kouzlo je v tom, že Scrubbuddy XL udělá práci za vás, protože se točí tak vysokou rychlostí a má tolik různých nástavců. Já ho jen vedu, ale práci odvede on.
5: Vidíte, že mu žádná špína neodolá. Dámy a pánové, bude absolutně veškerý úklid naprostou zábavou. Takže, jak jsem říkala, klidně zapojte i vaše nejmenší, už se nemají na co vymluvit, bude to bavit, protože špína krásně bude mizet před očima. No a pochopitelně my tedy pro vás dnes jsme se snažili získat maximální počet, ale více než 640 tedy příležitostí jsme tu neměli, ale podívejte se, kde jsme teď. Už jenom 30 možností. Naprostá žhavá nabídka, dámy a pánové, nastavitelná, tedy rukojeť až na 1 metr, ji můžete prodloužit. Je to elektrický bezdrátový kartáč, baterie je tedy zabudována, dobíjí se přes jednoduchý USB kabel, tak jako telefony, tablety, máte ho i součástí balení, no a potom už se do toho můžete pustit, protože opravdu za pár minut bude doma čisto a bude se to tam všechno blýskat. Zvláště pokud čeká návštěvy, ať už jsou nějaké oslavy narozenin, dětské párty. Pochopitelně, pokud máte početnou domácnost, tak to vždycky může u vás doma vypadat jako po výbuchu. A není to jednoduché si v tom dni pokaždé udělat čas opravdu a třeba i více než hodinu a uklízet a do nekonečna. Zkrátka a někdy jste opravdu i vyčerpaní a potřebujete pomoc. Tady pro vás tu pomoc máme. A zvláště vy, pro koho je to ohýbání, už opravdu namáhavá záležitost. Kdo už na ten hloubkový úklid třeba povoláváte vaše příbuzné a naopak vy, kdo přesně vašim babičkám, dědečkům chodíte opravdu uklízet. My jsme taky vždycky celá rodina babičce už potom ty poslední roky chodili uklízet, protože samozřejmě už velice těžko se jí chodilo a nechtěli jsme jí zbytečně tu její životní energii brát. Takže jsme se do toho pustili my všichni, ale kdybychom tušili, že existuje takovýto fantastický kartáč, který vlastně svým způsobem pracuje za vás, tak pochopitelně i my bychom rádi si jej získali. A to přesně dnes máte k dispozici vy. 3 nastavitelné hlavice. Pochopitelně záleží, do čeho se chcete pustit. Teď mě napadá, že znám i spoustu osob, které potřebují dodržovat opravdu ty nejpřísnější hygienické podmínky, protože mají potíže s imunitou. To je fantastická záležitost, protože tady samozřejmě žádné rukavice používat nemusíte. Kartáč pracuje za vás, takže i toaletní mísy, jak jste viděli, koupelna zkrátka a dobře od zhora až úplně nahoru. Po ty horní lišty, obklady, všechny spáry mezi kachličkami, to se vším tím si poradí tento kartáč a vždycky každá hlavice je uspůsobená pro něco jiného. Takže i sporáky, keramické desky, i tedy trouba můžete vyzkoušet samozřejmě i na velké hrnce, které jsou třeba připálené a nedaří se vám je vytrhnout. Můžete použít i na vyčištění vašeho auta, takže zkrátka a dobře, opravdu i na podlahy, kdykoliv potřebujete něco pořádně hloubkově vyčistit a zbavit se třeba už i několika leté zašlé špiny, vyzkoušejte Scrubbuddy, protože toto je jeho XL XL verze. Má 3 vyměnitelné hlavice, jednoduše se dobíjí, takže nic k němu už si pořizovat navíc nemusíte. Všechno máte v jednom balení, takže opravdu za 1223 korun, já si myslím, že to je naprosto symbolická částka, kterou stojí za to zaplatit, vyzkoušet si to, jak je silný, jak vůbec nemusíte vy vyvíjet žádný tlak, jenom lehce veďte v tom směru, co potřebujete zrovna vyčistit, vyleštit, čemu potřebujete vrátit tedy opravdu ten zašlý lesk. Takže přátelé, 1223 korun, ale už jenom 19 šancí, 18. Zájem je obrovský, takže vás opět poprosím, kdyby se to náhodou hned nepovedlo, žádnou paniku nezavěšujte, vydržte, protože jak vidíte, trpělivost váše bude velice krásně odměněna. Naprostý hit. Je to opravdu žhavá nabídka, protože když si uvědomíme, že už nám po celý život tak významně může ušetřit práci, nervy, samozřejmě sílu a můžete si tedy opravdu ten úklid i ten hloubkový zvládnout do půl hodiny a nemusíte se s tím drhnout, být na kolenou někde, stoupat někde na žebříky, na schůdky. Opravdu zvláště pro vás, kdo se třeba zotavujete i po nějakých úrazech, nebo zkrátka a dobře třeba od narození máte omezenou mobilitu. Já si myslím, že pro takové by měly být tyto pomůcky absolutně na lékařský předpis, co říkáte. A právě to se neděje, takže pojďme tedy pomoci našim blízkým, pojďme si usnadnit svůj život a pojďme si ten úklid poprvé tedy i užít, protože to bude radost se opravdu těch usazenin, kterých se nezbavuje snadno, zbavit za pár minut naprosto lehce. Stačí jenom tedy podle toho, čemu se chcete věnovat, opravdu nastavit tu správnou hlavici, máte tu 3, takže pokud třeba chcete se pustit i do umývání oken, klidně můžete, je to ten nejširší z nich, ten zaoblený, který je na to fantasticky uspůsobený, i ten tedy sploštělý, no a nádherně na jakýkoliv typ povrchu a tady ten kuželovitý, podívejte se, jak do těch uzoučkých skulinek kolem vodovodních baterií úžasně se dostane naprosto všude, takže i parkety si nablízkejte, cokoliv potřebujete, tuto hlavici jenom sejmete, vyčistíte a můžete používat dál, můžete používat na sucho, samozřejmě i zbavit se třeba prachu někde z horních lišť na kuchyňské desce. Můžete používat pochopitelně jak vodu, tak čistící prostředky. Zkrátka, užijte si to, přátelé. Jak to krásně bude vonět u vás, jak se bude všechno blízkat a za pár minut, to je cíl, pochopitelně to je účel. A zvláště i pro ty chvíle, kdy se třeba o svátcích setkáváme opravdu celá rodina, čekáte skutečně mnoho rodinných příslušníků, že se k vám přijdou třeba na večeře, na obědvat a potom to uklízení vždycky taky, to jsou hodiny a hodiny, než to všechno dáme do pořádku. Podívejte se, za chviličku bude hotovo, protože váš buddy bude po ruce, no a krásně si ho můžete rozložit, krásně ho tady schováte i do těch nejmenších šuplíků, no a vždycky ho budete mít po ruce, když se budete muset potřebovat opravdu pustit buď do běžného uklidu, ale i s tím hloubkovým se fantasticky poradí. Bez jakéhokoliv tlaku, opravdu tenze, krásně, jemně, stačí jenom vést tu rukojeť, která je ergonomická, krásně padne do ruky, no a můžete se pustit klidně i právě do umývání oken, aniž byste museli někde si k tomu brát nějaké schůdky, žebříky. Já si myslím, jak to vidíte, opravdu tato dáma je naprosto spokojená, říká, že to je úžasný produkt a že je naprosto nadšená, že opravdu jí nebolí v zádech a že za chvilku koupelna se blízká, kuchyň se blízká a pán zase právě si dopřeje i ten takový ten mentální relax, když se tedy pustí do nablízkání plechového mazlíka. Takže přátelé, absolutně všude, v exteriérech, interiérech, kuchyních, koupelnách, podlahy, okna, okenní rámy, zahradní nábytek, takže i na chatu si ho sebou můžete vozit, je naprosto lehounký, dobíjí se snadno přes USB kabel, který nemusíte také si kupovat zvlášť, ten je součástí balení. Co víc si přát? Já myslím, že teď jenom ať už je rychle doma, ať už se do toho můžete hned pustit a hned si to užít a hned to vyzkoušet, jak skvěle funguje. 7 posledních šancí, přátelé. Velmi rychlou, tedy rychlou dobou se nám to množství, na začátku se to zdálo, že by to mohlo stačit, ale nemůže. Je to pro celé Česko, pro celé Slovensko, odkud nás nesledujete, rychle volejte. Neváhejte, ještě teď 7 šťastných, kdo si tedy Scrub Buddy, ovšem XL balení, může získat. A to už je opravdu kartáč, který si porazí naprosto všude. Nemusíte se ani bát i těch citlivějších ploch, sklo, nerezový materiál, krásně, jemně, tedy očistí, ale důkladně. Takže opravdu i ty mýdlové usazeniny, zbytky jídla, rez, vodní kámen, zkrátka dobře vyzkoušejte. 300 otáček za minutu, to je opravdu velmi silná intenzita a vysoká rychlost, kterou tento kartáč pracuje. A podívejte se. Do kyblíku, do misky stačí dát vodu se saponátem, pak takto tuto násadu, tu hlavici, kterou zrovna budete používat, namočíte a už se do toho můžete pustit. Všechno klape jako po drátkách, nemusíte ani mít žádné rukavice. No a krásně už jenom potom můžete doleštit vašimi hadříky suchými a nádherně se všechno bude blýskat. Já si myslím, že to je sen. Že to je sen každé domácnosti, že bychom to opravdu si měli dopřát naprosto všichni. Může to být perfektní dárek pro vaše blízké, to určitě taky. A než kupovat opravdu něco, kde si nejste jistí, jestli tady ta daná vaše blízká osoba bude spokojená, tak toto je něco, co si myslím, že uvítají naprosto všichni. I ty, kteří mají rádi praktické dárky, ale i ti, kteří třeba méně, protože samozřejmě brzy zjistí, jak velmi jim usnadní život, jak moc budou tedy je využívat, protože nejenom tedy ten hloubkový úklid, ale i ten běžný, který zvláště pokud máte malé děti, zvířecí mazlíky, zkrátka dobře, každý den je potřeba uklízet, trošku aspoň zamést, přeleštit někde něco. No a vy krásně budete mít domácnost nablízkanou, za pár minut bude hotovo, žádná dřina. Můžete je dát do rukou i vašim nejmenším, kteří si můžou vyzkoušet, jak skvělé tedy se můžou přičinit o to, aby maminka měla volnější ruce a aby všem se jim tedy krásně žilo každý den. Takže přátelé, úžasná záležitost, žhavá nabídka a možná za chviličku bude úplně pryč a jestli v příštích dnech něco takového to bude k dispozici, to samozřejmě já vůbec teď netuším a zaručit to určitě nemůžeme. Takže dokud to lze, tak si toho využijte. 1223 korun, to je částka, kterou stačí investovat. Získáváte naprosto všechno, to znamená nastavit rukojeť až na 1 metr, prodloužitelná na tuto délku plus vaše osobní výška, takže opravdu se dostanete až ke stropům. Díky tomuto kartáči, aniž byste někde balancovali na žebřících či schůdcích, máte tu 3 nastavitelné hlavice i na ty nejmenší skulinky, spáry nebo mezery mezi parketami třeba nebo někde na podlaze. No a přátelé, dokonce i vaše auto se bude díky nim krásně blízka, takže využijete ve jakýchkoliv prostorách dobíjecí USB kabel, jak jste zvyklí, nabíjecí telefony, tablety, tak si krásně dobijete právě vašeho nového úžasného buddyho, vašeho pomocníka, no a zase bude další hodiny a hodiny krásně pracovat bez toho, aniž vy byste se nějak ohýbali, natahovali, aniž by vás všechno bolelo. Naopak, budete pořád svěží a plní energie a za chviličku se celá domácnost bude krásně blýskat a lesknout a všechno samozřejmě i v těch perfektních hygienických podmínkách. Takže dámy a pánové, senzace naprostá a něco, co málo ke komu z nás se donese. Takže často to u nás doma vypadá, že opravdu klasické houbičky, hadříky, pěkně na kolena a už se do toho drhnutí pouštíme, ale ne každý to ještě dokáže. Takže přátelé, jak si usnadnit, ulehčit život a zvláště potom těm našim blízkým, kteří opravdu s tím pohybem už mají potíže a pro které ten hloubkový úklid už je dokonce i něco, co sami nezvládnou. Tak zkuste jim tu nezávislost nezávislost a opravdu ten nový pocit, že to zvládnou sami a že to dokážou dopřát tímto fantastickým dárkem, tímto úžasným scrub buddy v té XL velikosti. To znamená, že opravdu můžete na velké plochy, malinké plochy, vodovodní baterie, jakékoliv kohoutky, viděli jste krásně, sporák, trouba, všechno se bude blýskat, samozřejmě i plechy, pánve, hrnce, toaletní mísy, celá vana, sprchový kout, veškerá zákoutí, rohy. No a přátelé, ještě tři poslední možnosti, které si můžete využít, ale my tu máme poslední tři minutky, které ještě zbývají. Může se stát, že bude pryč ještě před vypršením tohoto času, to se docela často stává. No a dámy a pánové, tyto tři minuty už nám běží, takže na nic už nečekejte, neponechte nic náhodě, protože toto je absolutně senzační příležitost. No a dámy a pánové, dvě a půl minutky ještě, které tedy si můžete využít k tomu, abyste si svého nového parťáka, nerozlučného pomocníka získali a využili celou všechny jeho schopnosti, celou jeho úžasnou sílu za pouhých 1223 korun. Parťák, který už vám bude pomáhat až do konce života, přátelé. Ano, mě tak dlouho vám může vydržet, protože baterie má zabudovanou, je voděodolný, takže můžete používat i vaše oblíbené čistící produkty, samozřejmě i vodu, ale můžete leštit a čistit i na sucho. Takže přesně tak, jak potřebujete, přesně to, co teď potřebujete nablýskat, vyčistit opravdu k dokonalosti, k tomu můžete použít kteroukoliv z těch tří nástavních hlavic. No a perfektní úklid je do půl hodinky hotový a vy si stále můžete užívat ten zbytek volného času už daleko příjemnějším činnostem. Ale protože se říká, že když uklízíme si i na duši, tak často spousta z nás i nás to baví, nebo se tak zbavujeme stresu. A teď ještě to půjde lehčeji, ještě efektněji, opravdu a ještě rychleji a krásně doslova a do písmene před očima vám ta špína bude mizet. Mýdlové usazeniny, usazené jídlo, res, mastnota, s tím vším si scrub buddy v tomto XL balení, protože opravdu až na metr si tuto ruku je, jak vidíte teď tuto dámu, prodloužit. Takže senzačně bez jakéhokoliv ohýbání, zbytečného natahování, zbytečného tlaku, který byste museli na něj vyvíjet. Nic takového, jenom naprosto jemně, krásně vyzkoušejte jeho sílu, protože i rychlost 300 otáček za minutu je intenzivní a vysoká. To znamená, že krásně vám bude pracovat za vás. Jedna poslední šance, dámy a pánové, 46, to bylo to číslo, které jsme tu měli na začátku, ale pochopitelně, kdo by to nechtěl vyzkoušet, protože je to žhavá nabídka, přátelé, a pochopitelně, kdybychom si jej tedy zarezervovali někde na internetu, tak tam bychom si museli připravit mnohem vyšší částku, protože opravdu celé balení obsahuje komplet naprosto všechno, čili přizpůsobitelnou, nastavitelnou rukojeť, tři výměnné hlavice, dobíjecí kabel, návod na použití, nic nemusíte už si kupovat zvlášť, budete mít po ruce absolutně všechno. Je to tak, čas vypršel. Přátelé, časomíra se zastavila na nule, nedá se nic dělat, ale pochopitelně i to poslední přání může být ještě splněno, takže určitě nezavěšujte. Gratulace všem z vás, kdo jste to stihli, kdo jste to dokázali.

erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první 2 měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
2: Výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
3: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.
4: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 tisíc korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
6: Nová dobrodružství z Kinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s dvěma hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci Applydo.
7: Jedinečná akce v Tetě. Sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Nebo garance ceny na tablety Somat Giga Plus za 299,90. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
8: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s

0: byla. Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
1: A přibyly i novinky. Miniklub a hravé sušenky ABC. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
2: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
3: Ano. Ano. Ano.
2: A tohle? A tohle?
4: Ano.
0: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: A tohle?
3: Ano.
0: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
5: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Tati, co je tohle za auto?
7: Taková moje srdcovka.
8: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
6: Nebo pro tebe, tati.
9: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
10: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
11: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
12: Má to smysl. Přijďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
13: Čeče, makáme cementí!
12: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.
14: Kulma!
15: To vyřeším. Mám Richard.
14: Přijďte zas!
15: Díky!
14: Kulma!
16: Kdo to natočil?
15: Kulma z Datartu.
17: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart. Opravdový elektrospecialista.
18: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
19: Jiřinko? Jiřinko?
20: Jiřino?
19: Jirku, zase u tebe?
20: No jo, přišla na snídani.
19: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
20: Dobrý nápad.
19: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
20: Až 70%.
19: No, a to je pěkný.
20: To je pěkný?
21: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.

0: Maximální úspora v Tetě. Sleva 50% na celé značky Colgate a Palmolive. Třeba zubní pasty pod 15 korun, nebo sprchové gely pod 30 korun. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
1: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden losos filet s kůží za 28,90, krolevsky plátky za 29,90 a krušovice desítka nebo hořké nealko za 14,90. Bila.
3: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
4: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
5: Ano. Ano. Ano.
4: A tohle?
5: Mm-hmm.
4: A tohle?
6: Ano!
7: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: A tohle?
5: Ano.
7: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
8: Broken! Ever since I started wearing hands-free glide step Skechers slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers slip-ins.
9: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 000 korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
10: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
11: Nulka.
12: Bujon od Vitany, to je základ. Pro chutnější vývar. Kuskus.
13: Nebo hovězí po burgundsku.
12: Vitana. A všechno dobře dopadne.
14: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Bright Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
15: Ah, to byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
16: Jaho. Ne. Čoko.
17: To má po tobě.
18: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
16: Tutti frutti.
19: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
17: Vybrali jste si dobře?
16: Já.
18: Jiřinko? Jiřinko?
20: Jiřino? Jirku, to asi je u tebe?
18: No jo, přišla na snídani.
20: No Jiřinko.
18: Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
20: Dobrý nápad.
18: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
20: Až 70%.
18: No, a to je pěkný.
20: To je pěkný?
21: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
22: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
23: Tati, co je tohle za auto?
24: Taková moje srdcovka.
25: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
23: Nebo pro tebe, tati.
26: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
27: Oh.
0: to smysl. Třiďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
1: Čeče, makáme cementí!
0: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.
2: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
3: V datártu objednám.
6: A na půl hoďky vzarma vyzvednu.
11: Přijďte zás!
3: To byl Richard!
13: Objevte chytrý robotický vysavač Dyson. Pozná nečistoty a ví, jak na ně. Data.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Je tu Opel 24. Využijte nejvýhodnější akci roku a ušetřete až 140 tisíc korun. Navíc získáte zimní pneumatiky zdarma. Ale pozor, akce Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
3: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.
4: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
5: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
6: Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
7: Jedinečná akce v Tetě. Sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Nebo garance ceny na tablety Somat Giga Plus za 299,90. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
8: Já ti nevím.
9: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny?
10: No jasně, že jo. E.ON.
11: Dobrý den.
8: Dobrý den. Jste tu dlouho?
11: Už přes 20 let.

0: Zajistěte si dlouhodobě férové ceny energií. Nyní s fixací až na 3 roky dopředu. Pro klid bez překvapení. Nechte to na nás. E.ON.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden hroznové víno bílé za 22,90. Franz Josef Tuňák steak od 2 kusů 38,90 za kus. A Božkov standard za 99,90. Byla.
2: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
3: Kulma.
4: To vyřeším. Mám Richard.
3: Přijďte zás.
4: Díky.
3: Kulma.
5: Kdo to natočil?
4: Kulma z Datartu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Tati, co je tohle za auto?
8: Taková moje srdcovka.
9: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
7: Nebo pro tebe, tati.
10: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
11: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
12: Bref zná jednodušší způsob.
13: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čistící účinek.
12: Non-stop čistý.
11: A svěží.
13: Nový Bref Color Auto Active.
12: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při olení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
14: Nová dobrodružství Skinder Surprise. Objevte se svými dětmi novou kolekci zvířecích rodin Savany. Hrajte si a poznávejte svět emocí s 2 hračkami v každém vajíčku. Nové zážitky čekají v Kinder Surprise na Toons a aplikaci AppliDo.
15: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
16: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
17: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
18: Ano. Ano. Ano.
17: A tohle?
18: Mm-hmm.
17: A tohle?
19: Ano.
20: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
17: A tohle?
18: Ano.
20: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
21: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
22: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.

Standard traky, je a čau dál, viděl Bosnu i skopé domů. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém, klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam na všechno, dost času jsem bulharné Ital. Bulharné Ital.

0: Maximální úspora v tetě. Sleva 50% na celé značky Colgate a Palmolive. Třeba zubní pasty pod 15 korun, nebo sprchové gely pod 30 korun. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
1: Slyšíš všude krispy? Poslouchej svoje chutě. Kinder Crispy. Tři vrstvy křupavé oplatky, lahodná mléčná a kakaová náplň, obalené v jemné čokoládě s křupavými kousky sušenek. Nové Kinder Crispy. Zní skvěle, chutná ještě lépe.
2: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
3: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
4: Přijďte si do Byly pro ještě výhodnější čerstvost. Právě teď jablko Gala Česká farma jen za 29,90 a nebo hermelín od dvou kusů jen za 29,90 za kus a vepřová panenka jen za 129,90. Byla.
5: Bujon od Vitany, to je základ. Pro chutnější vývar? Kuskus?
6: Nebo hovězí po burgundsku?
5: Vitana. A všechno dobře dopadne.
7: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
8: Ano. Ano. Ano.
7: A tohle?
8: Mm-hmm.
7: A tohle?
9: Ano.
10: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: A tohle?
8: Ano.
10: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
11: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
13: Tati, co je tohle za auto?
14: Taková moje srdcovka.
15: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozhodnou.

0: rostou? Nebo potřebují dodat trochu odvahy?
1: Nebo pro tebe, tati.
2: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
1: Jaho. Ne. Čoko.
3: To má po tobě.
4: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
1: Tutti frutti.
0: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za online zábavu nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
3: Vybrali jste si dobře?
1: Já.
5: Má to smysl. Přijďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
6: Čeče, makáme cementí!
5: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.
7: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
8: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
9: Kulma.
10: To vyřeším. Mám Richard.
9: Přijďte zás.
10: Díky.
9: Kulma.
11: Kdo to natočil?
10: Kulma z Datartu.
12: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart. Opravdový elektrospecialista.
13: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji Venus Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Venus.
14: Jiřinko? Jiřinko?
15: Jiřino?
14: Jirku, zase u tebe?
15: No jo, přišla na snídani.
14: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
15: Dobrý nápad.
14: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
15: Až 70%.
14: No, a to je pěkný. To je pěkný?
16: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
17: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
18: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první 2 měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
2: Výhody z Kaufland Card Extra a ušetřete ještě víc.
3: Tento týden z Kaufland Card Extra Olma smetana ke šlehání 200 gramů za 19,90 a Opavia zlaté oplatky za 17,90. Nyní v Kauflandu.
4: Marlenka. Medový dort od Marlenky.
5: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formil prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
6: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
7: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
8: Já jsem Jesse.
9: Já jsem DJ.
10: Já jsem Roxy.
11: A my jsme
12: Čivavý kapela v útulku.
8: Víte, že starat se o štěňata stojí spoustu peněz a přestože máme malá příška, tak toho taky dost sníme. Útulky se o nás starají, ale potřebují i vaší podporu.
7: Pomáhat mazličkům má cenu. Přispějte ve sbírce 3. a 4. října v Penny.
13: Jiřinko? Jiřinko?
14: Jiřino? Jirku, to asi je u tebe?
13: No jo, přišla na snídani.
14: No Jiřinko.
13: Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelní čerpadlo.
14: Dobrý nápad.
13: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
14: Až 70%.
13: No, a to je pěkný.
14: To je pěkný.
15: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
16: Jedinečná akce v Tetě. Sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Nebo garance ceny na tablety Somat Giga Plus za 299,90. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
4: Tati, co je tohle za auto?
17: Taková moje srdcovka. Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
4: Nebo pro tebe, tati.
18: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
19: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba iPhone 17 Pro s 256GB úložištěm a ikonickým designem. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
20: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
21: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
22: Ano.
21: A tohle?
22: Mm-hmm.
21: A tohle?

0: ano.
1: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: A tohle?
3: Ano.
1: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
4: Pořiďte si Samsung Galaxy S26 s baterií s celodenní výdrží. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 499 korun. T-Mobile.
5: Má to smysl. Přijďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
6: Čeče, makáme cementí!
5: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
7: Kulma.
8: To vyřeším. Mám Richard.
7: Přijďte zás.
8: Díky.
7: Kulma.
9: Kdo to natočil?
8: Kulma z Datartu.
10: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Datart. Opravdový elektrospecialista.